0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Fiskas, ja, dennes. Mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají Jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, zrušení.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, věnce,

0: lavičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: prýzu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme, vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou, to druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače a jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí, je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježel, no hodinky, otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sondága je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. Co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty ano, výbět nějakou historiku?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do 11 klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? A já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Přibýt. Pozor, opití vodky? Tak my jsme tematický huchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Zdravím vás.
6: Krásné odpoledne, dobré sedm. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju. Děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak jednou vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto. Bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo. Ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. On říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď jak musíš na hory, on lidi léto, je červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Nebude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. A ty začne už ten já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů, jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď, vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom se větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. Probuď se, sanitka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdila, víš? No neblbni, paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčko, říká, Macháčko, ale žádná není. Až se dostane na chirurgii, tam má nějakého známého, říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu, bláznivina.
3: No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesist, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
3: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady to, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schvály.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
3: Jo. Poslouchej, no ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře. Chcete
2: na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme.
1: Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho, to bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: je a pro posluchače sanitka, seriál,
2: ano, sanitka, třeba tyhle, no, ty první no, sanitky, se, ano. No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože takže to mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky. Ale bylo to,
2: my jsme jeli Mandrágo, no jasně, ježišmarja. To byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, No a byl to pan Vlček taky. No zájezdovka, pěkný to bylo, čověče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš, co to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš, co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze. Ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentýno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, to taky někdo je Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: Děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a
3: Děkuju.
4: Bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to
4: ano,
3: byl velký zážitek.
4: Ano.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc.
3: Díky,
2: mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi.
3: No.
5: A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože
3: ano,
2: Martin teď hraje.
3: Měla
2: to.
3: Paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte
3: jo.
2: Někde.
3: Mějte se hezké.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá a klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, my jsme, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten byl trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle. Jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem. A zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má, tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický,
2: jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední reži s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Laváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chuť medu, Čelek Delejnová. Bylo to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, hele, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
3: první soubor. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych
2: jo,
3: hele
2: tak
3: a Pepička
2: to
3: bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Kloskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vybírám Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste potřeboval
2: já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: A budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Nebudu, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát,
1: hezká no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuju, Pepíčka.
8: Si ovšem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým německým a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým německým a vymýšlel neskutečný věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrázundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge komejl, pojď sem, hožím to. A povídá, ich kaufen eine Miede, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Uch, i geben dich, jo, a ale... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina s modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, to je hezký dopis. Ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim kopíru,
8: album města Štrálzundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a tam a Sovák povídá, ale pojď sem, ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhému, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. Pama, komu to tady prodáme? Pán norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlejvali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro, nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film, veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
9: To úplně posral.
0: Humoriáda.
2: Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no, můj profesor na herectví.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlavská záchytná stanice zapsala v červnu rekordní počet opilců. Cyklisti v létě nerespektují zákazy a pravidla bezpečné jízdy. Jízdy v Třeboni přestupky řeší městská policie. V turecké Ankaře pokračuje summit NATO. Česko zastupuje prezident Pavel i premiér Babiš. Dnešní den čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. Ranní zprávy jsou tady, přináší je Tomáš Kolátor. Celkem 153 opilců v červnu přenocovalo na záchytné protialkoholní stanici v Jihlavě. Je to nejvyšší měsíční počet od začátku letošního roku. Podle vedení jihlavské nemocnice, která stanici provozuje, je navíc rostoucí počet zachycených dlouhodobý. Pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
2: Měli plnou kapacitu, naplněnou, to už se stalo za poslední rok asi dvakrát. Jinak v podstatě v průběhu roku je to sice dostačující, no tak ty čísla hovoří jasně.
0: Stanice má kapacitu 11 lůžek a noc vyjde na 4000 korun. Poplatek ale uhradí asi jen třetina klientů. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Podle místních s nimi ale přibývá taky dopravních komplikací a přestupků. U některých problémů musí zasahovat i městská policie.
3: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylezají z aut.
4: Pan Honza vlastní bistro v centru, přímo před očima má velmi frekventované místo.
3: Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný.
5: Většinou jde o to, že místní upozorní toho návštěvníka, že jede po chodníku, pak se ty situace skoro bezdůvodně vyostří.
4: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
5: Jízda po chodníku, jízda bez osvětlení.
4: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Druhým dnem dnes hostí turecká Ankara summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy jsou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Summitu se účastní i americký prezident Donald Trump.
6: Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten označil za pozitivní, že se Česko chce zapojit do programu, přes který evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu.
7: Všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí. A ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec.
6: Na dnešním jednání Severoatlantické rady s projevem ale vystoupí předseda vlády.
8: Jsem samozřejmě hlavně zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině.
6: Summitu se účastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Z Ankary Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali s africkým soupeřem o 2 góly. K závěrečnému obratu přispěl asistencí a 8. gólem na turnaj kapitán Argentiny Lionel Messi. Historicky nejlepšího střelce světových šampionátů chválil útočník Julián Álvarez.
9: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
0: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu.
1: Počasí.
0: Pelřimově je 15 stupňů, v Přibyslavi a Hubenově teploměry ukazují číslo 16. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 117. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je uzavřen levý jízdní pruh, silničáři tam upravují vozovku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:05, to je aktuální čas a já vám přeji příjemné a pohodové středeční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Je 8. červenec a já jsem rád, že vstáváte společně s námi. Přeji vám dobrou chuť ke snídani, vychutnejte si svůj horký ranní šálek kávy a já vám k tomu společně s Petrem Jungmanem za chvíli pustím, co zajímavého nebo jakými zajímavými událostmi se právě 8. červenec zapsal do historie.
3: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
2: A muzika pochopitelně také v našem ranním vysílání nechybí. Tohle je Marcela Holanová a Cesty lásek.

0: po špičkách. Ať už chodíte po špičkách, nebo se ještě protahujete v posteli, vězte, že je ráno, středeční, 5:12 aktuální čas. No a Petr Jungmann, ten je připraven, aby nás všechny seznámil s tím, čím je zajímavý den zapsán do historie.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiový.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

0: 5 hodin 18 a půl minuty, čas na to, abychom se společně podívali na zoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně je lehce zatažená obloha, na některých místech se možná ještě vyskytují slabé srážky, ale během dne se vyjasní a déšť ustane. Aktuální teploty se pohybují nejčastěji teď kolem 15 až 17 stupňů, ty nejvyšší odpolední vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. No a my stoupáme za další muzikou, protože život je pes, to víme všichni, i Pokáč.

5 hodin 22,5 minuty mám pro posluchače, kteří mají rádi dechovku, zajímavou informaci v raním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Zítra ve čtvrtek podkračuje koncert promenádních koncertů na Masarykově náměstí v Jihlavě. Od 16 hodin se představí krojovaná hudba z Přibyslavic u Velké Býteše Galáni. Jste srdečně zváni, užijte si dechovku zítra odpoledne od 16. Galáni na Masarykově náměstí v Jihlavě. Teď v raním vysílání další muzika Jitka Zelenková, potom Bee Gees a pak už tady bude 17:30 a ve studiu Českého rozhlasu Vysočina. Přivítám Tomáše Kolátora s dalšími aktuálními zprávami.

0: Chtě nechtě musím kapelu Bee Gees tak nějak lehce ukončit, protože se blíží půl šestá a to je čas dalších aktuálních ranních zpráv, se kterými ve studiu už je teď přítomen Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3. ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i 2 vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Ve druhém čtení pak projednají senátoři návrh Václava Lásky ze SEN 21, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech. Tradiční letní hudební večery připravuje Horácké divadlo v Jihlavě. Startují dnes a opakovat se budou každou středu od 8 hodin večer na dvorku v Divadelní ulici. Nabídnou vystoupení hudebníků zaměřených na různé žánry. Poslední venkovní koncert bude 12. srpna. Američané se při nejnovějších útocích na Irán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Iránská média informují, že projektily zasáhly mimo jiné město Sirík na jihu země a několik lidí tam zranili. Exploze se ozývaly taky v přístavu Bandar Abbas, který je jedním z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Spojené státy útok zdůvodňují předchozími íránskými údery na 3 komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Český cyklista Matyáš Vacek se posunul na průběžné 3. místo Tour de France. Ve 4. etapě dojel po úniku vedoucí skupiny na 10. místě. Zvítězil Dan Pedersen, novým lídrem slavného závodu je Nordtrain. A přidáme počasí, v Havlíčkově Brodě teď mají 17 stupňů, v Dukovanech 18. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 150. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu dělníci pracují v odstavném pruhu, který je tak uzavřen.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O 16:30 vám Jiža Kolář přeje příjemné a pohodové středeční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvilku poradíme, co si vzít sebou, když vyrážíte na dovolenou se psem. Teď je čas a prostor pro další muziku. S Kloboukem ve křoví přichází kapela Lucie. Tak ať se vám líbí.

0: Anna Zagorová zpívala písničku Málo kdo ví v 5 hodin 40 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Mnoho lidí vyráží se psem autem na dovolenou. Jak zvíře na další cestu správně připravit a jak často dělat přestávky? To nám přiblížil veterinární lékař Přemysl Novák.
1: Tak na cestu do zahraničí je potřeba mít pas a platné očkování. No, to je samozřejmě nutné. A potom je důležité vzít s sebou krmivo, na které je to zvíře zvyklé, protože nejhorší chyba je, když tam někde přijedou, když tam zhání nějaké granule, tak hrozí nějaký trávicí problém. Samozřejmě optimální je v klimatizovaném autě, to už dneska snad je standard. No a zastavovat tak po těch třech hodinkách, aby se mazlíček vyvenčil, protáhnul a trošku si odpočinul.
2: Co by podle vás rozhodně nemělo chybět cestovní lékárnice pro psa nebo i kočku, protože i kočky řada lidí vozí na dovolenou?
1: No, je to teda trošku kontroverzní.
2: Vám se to vlastně líbí, co jsem pochopila, a s tím souhlasím.
1: No, protože kočka je vázaná tak nějak na to domácí prostředí a tohle to u ní spíš vyvolává stres. Ale není to naštěstí časté, ale i takové případy bývají.
2: Tak co jim přibali do té lékárničky?
1: Tak samozřejmě u chronických pacientů léky, které pravidelně užívá, to je samozřejmě jasné, jo, nezapomenout, protože pak někde zhánět nemusí být úplně jednoduché. Je dobré u zvířat, které trpí kinetózou, použít nějak, si připravit nějaká antiemetika, to znamená léky proti kinetóze. Máme i veterinární verzi, takže ta je spolehlivá a funguje hezky. Něco proti alergiím, nějaký Zyrtec, Ditiaden, je to takové jako lehké antialergikum, ale může zafungovat. No. A důležité je potom něco a průjem, protože tam dochází často k při změně mikroflory k trávicím problémům, takže nějaké živočišné uhlí, nebo si pořídit u veterináře přímo lék proti průjmu určený zvířatům. A ještě důležitá věc, čerstvý peroxid na zvracení, protože někdy se stane, že tam opravdu pozřou něco, co nemají, a zase zhánět veterináře nemusí být úplně jednoduché, takže se prostě aplikuje ten peroxid a to zvíře se vyzrací. Doufujeme, že se to stává zřídka, ale i takový případ se stát může.
0: Křemešník už dávno není jen oblíbeným poutním místem a cílem výletu. Každé léto ožívá také koncert, divadlem a dalšími kulturními akcemi. Co nabídne letošní křemešnické léto a proč byste si ho neměli nechat ujít? To poví po 11. hodině organizátoři Vít Škoda starší a Vít Škoda mladší.

0: 3:45, 2 minuty čas k tomu, abychom se podívali na zoubek dnešnímu počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se v těchto chvílích nejčastěji drží kolem 16 až 18 stupňů. Ráno máme oblačné, ale přes den by se obloha měla vyjasnit a teploty vystoupat na 22 až 25 stupňů Celsia. My jdeme za další muzikou. Kapela Jelen. Klidná jako voda. Hezké ráno.

0: 5 hodin 51 minuty, to je aktuální čas pro vás všechny, kteří sledujete čas a musíte být třeba někde na čas v práci. Tak teď už víte, kolik je hodin a teď se také dozvíte, na koho se můžete těšit v rámci úsobského koncertního léta. Pokud máte rádi živoucí folkovou legendu Vladimíra Mertu, tak byste neměli chybět právě v Úsobí v neděli 12. července v kostele svatého Andělů Strážných. Od 18 hodin vystoupí Vladimír Merta. Makovičky. No a my se jdeme podívat za makovičkami. Dnes zabrousíme do astronomie. Vědí, kam chodí spát slunce? Zeptá se Irina Šarounová.
1: Kam chodí spát sluníčko?
2: Za mraky.
3: Že si lehne za ty mraky.
4: On je prostě ještě výš.
1: Kde teda je?
4: Vesmír.
5: Na obloze. Svítí paprsky.
1: Co je to ten paprsek?
5: Má takový špičky, který svítí.
6: Je to prostě normální slunce, ale má tam takový čárky a prostě na tom jsou takový podložky a na tom jsou pak ty paprsky.
7: To dělá pan Bůh.
1: A jak to, že najednou večer nesvítí? Čím to je?
3: Ono zapadne.
1: Kam?
3: Dolů a pak bude tma.
7: To sluníčko se točí kolem mráčku.
8: To sluníčko se točí kolem země kole.
6: Ono prostě se otočí na druhou polovinu zemi a tam už je slunce a pak tam je tma.
7: My si díváme vždycky večer na televizi, jestli bude ráno svítit sluníčko, anebo bude zima. Makovičky.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovoce.

0: Léto hrát na restauračních zahrádkách. Šéfka francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce kandidovat na prezidentku. Dnešní den čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí. Přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
1: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodu to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční Starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Žďarští hudebníci si letos v létě vyzkouší pouliční hraní. Mají oživit všednodenní odpoledne na restauračních zahrádkách. Městské kulturní organizaci se zatím přihlásilo 7 hudebníků a jejich formací. Pro některé to bude první zkušenost s pouliční produkcí. Těší se na ní i jazzový kytarista Ladislav Výmola.
2: Vždycky, když jsem tady tomuhle byl vystavený, tak jsem byl úplně nadšený. Jo? Prostě házel jsem tam ty peníze do těch futrálů a podobně, protože mně to přijde jako zaprvé obrovská odvaha vždycky, jo? Kdokoliv prostě, kdo jde takhle zkouší na trh. A když se k tomu přidá ještě to, že tím lidem se to líbí a baví je to, tak to lepší. No.
0: První vystoupení je v plánu na zítřejší večer na nábřežních terasách u knihovny. Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
3: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku. Zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf Národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakaovou zdolala po setech 7-6 a 6-4. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
4: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná jí prostě z té rány zahrát kontra a dostat jí do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
0: Jiří Lehečka v osmifinále podlehl Němci Zverevovi ve 4 setech. A ještě osmifinálové výsledky fotbalového mistrovství. Argentina porazila Egypt 3-2 a Švýcaři zdolali Kolumbii 4-3 v prodloužení. Oba postupující týmy se spolu potkají ve čtvrtfinále. Počasí. V Jihlavě je 15 stupňů, ve Vatíně 16. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami. Během dopoledne déšť ustane a přes den se vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V 6 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové středeční ráno. Je 8. červenec a já jsem rád, že do nové

0: nového dne kráčíme společně s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Co zkomplikovalo Danu Pribáňovi a jeho týmu zatím jejich poslední výpravu, i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: A také Marií Rotrovou. Měli jsme se potkat dřív.

0: Taky si říkáte, že trochu romantiky po ránu nemůže škodit. Mandy a Barry Manilow, 6 hodin 11,5 minuty na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. vysíláme pořad Alex a host, tady po 13. hodině. Tentokrát bude hostem Alex Minářové novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. Dozvíte se třeba, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili, takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Na celý rozhovor s Daněm Přibáněm si poslechněte dnes po 13. hodině. Frankyho Dlouhána a Františka Nedvěda, toho vám posílám právě teď a přeji krásné a pohodové středeční ráno.

0: Poznat své limity, zjistit, jak to chodí v ozbrojených silách, užít si netradiční prázdniny nebo si vydělat peníze. Motivace studentů, kteří včera nastoupili na dobrovolné vojenské cvičení, jsou různé, ale příští měsíc pro ně bude stejně náročný. Za těmi, kteří narukovali do náměště nad Oslavou, se podíváme za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: 6 hodin 16 minut je čas na kontrolu oblohy. Ta je aktuálně lehce zatažená, možná ještě někde tu a tam je slabý déšť nebo mrholení, ale přes den se vyjasní a nejvyšší teploty z aktuálních 15 až 18 vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.

0: Jeden z velkých hitů kapely Mandraže, ona se smála, 6 hodin 20,5 minuty, Český rozhlas Vysočina. Celkem 128 dobrovolníků, z toho 38 dívek. Přesně tolik studentů středních škol včera nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na základně v Náměšti nad Oslavou. Oproti loňsku je to víc než dvakrát tolik. Zelenou teď budou oblékat téměř měsíc.
1: Je úterý krátce po 6:30 ráno a před kasárnami Vícenice u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou už jsou připraveny desítky mladých lidí, čekají, až se otevře brána.
2: Michal Procházka. V létě to bylo rozhodnutí, jakoby, chtěl jsem si zkusit něco mimo zónu, komfortní. No. Jakoby bude to asi náročný, předpokládám spíš náročné věci, jak nějaký něco lehčího.
3: Polášek Lukáš. Já spíš takový dětský sen. No. Po dědovi jsem zjedil asi nějaký motivační věcí.
1: Kromě chlapců jsou tady ale také dívky. Tady se nám jedna z nich právě rozloučila s maminkou. Dobrý den.
4: Natálie Karmazínová. Mě k tomu vlastně připomnělo to, že jsem vlastně student Trivisu Jihlava a právě jsem se chtěla zaměřit na to, co vlastně je moje studium. No, čekám od toho, že si sáhnu na dno.
5: Tohle je hlavní silnice, takže tam se dáte doprava a už vás tam budou navigovat, jo?
1: Úderem 7. se brány kasáren otevírají.
6: Ještě jednou.
7: Šepl Peter.
6: Jo, tady druhá četa, druhý družstvo. Zapamatovat, prosím.
1: Následuje přesun do tělocvičny, kde branci odevzdávají povolávací rozkazy, vojenské knížky a také občanské průkazy. Dozvídají se, ke které jednotce budou zařazení.
6: Druhá četa, druhý družstvo, Moravová.
1: Velitelem všem těm příchozím bude po následující měsíc major Filip Šilhán. Ten tu teď stojí vedle mě, pozoruje ten mumraj.
8: Cílem je, aby zvládal znalosti a dovednosti jednotlivce, to znamená, zná svoje místo ve tvaru, je připraven plnit armádní úkoly, to znamená, je odborně připraven z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále.
1: Mě tam trošku utekla pořadová příprava. Já když si vzpomenu na svůj přijímač, tak jsme jí trávili hodně času.
8: To je samozřejmě zásadní bod, je to základ a opravdu na začátek se tomu budeme věnovat hodně, protože sám jsem schopen si vzpomenout, že jsem nevěděl, jaké to je a že prosté vpravo v bok není úplně jen tak.
1: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Proud příjemné a pohodové muziky bude pokračovat za pár minut. Teď se blíží 6:30 a to je čas na další aktuální zpravodajskou relaci, se kterou do studia přichází Tomáš Kolátor.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině začaly žně. Hasiči kvůli suchu upozorňují na rizika požárů od zemědělské techniky. Při pracích na polích hrozí rychlé vzplanutí suchého obilí. Výstrahu před nebezpečím požárů v přírodě vydali v úterý meteorologové v Jihomoravském kraji. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Tržby průmyslových podniků na Vysočině vzrostly za první čtvrtletí o téměř 2,5% na 47 miliard korun. Ve srovnání s ostatními kraji jde o nadprůměrný růst. V Česku totiž průmyslovým výrobcům tržby naopak mírně klesly. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který mapuje firmy se stovkou a více zaměstnanci. Moskva pozorně sleduje summit Severoatlantické aliance v Ankaře a jeho možné důsledky. Oznámil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že žádné nové dodávky zbraní Ukrajině ruské útoky nezastaví. Členské země NATO se dnes na summitu přihlásí k poskytnutí další vojenské pomoci napadené zemi. Americký prezident Donald Trump se taky v Ankaře setká se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. A ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. A ještě počasí, ráno bude oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Čerstvá nehoda se stala u frekventované křižovatky Červeného kříže u Jihlavy. U čerpací stanice se tam srazila 2 osobní auta a dochází tam k vyprošťování.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:03, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji krásné ráno. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Místní si pochvalují, že město žije, zároveň ale upozorňují na přibývající konflikty i bezohlednou jízdu. Konkrétně se tomu budeme věnovat za chvíli. Tady další muzika, Petr Muk, přichází s láskou.

0: Věra Martinová se svýma toulavýma džínama v 6 hodin 40 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Pro cyklisty ráj, pro místní někdy dopravní peklo. Tak vypadá letní Třeboň, kam každoročně přijíždějí tisíce cyklistů. Spolu s nimi ale podle místních přibývá neukázněných jízd, dopravních komplikací a konfliktů mezi cyklisty, řidiči i chodci.
1: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý, ale čeho je moc, toho je moc.
2: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
1: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující.
2: V Třeboni žije paní Anna. Situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
3: Jsou neukázněný, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
2: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
4: pan, 50 let. Já jsem pan Láďa. Jsem vesloval, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jedu po chodníku, než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí.
2: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
5: Neznají hranice, odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že nikdo neprojde.
2: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
5: Na nějaký uši silnice, kde cyklisti jedou dva, tři vedle sebe, nenechají místo, abyste je mohla předjet v klidu.
2: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
5: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
2: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
6: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylejzají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
2: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
7: Nejčastější přestupky patří jízda po chodníku, jízda zašera a v noci bez osvětlení.
2: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7:45 minuta k tomu, čas na to, abychom s odborníky zkontrolovali počasí.
1: Počasí.
0: A proto už v našem ranním vysílání vítám Ondřeje Brambuse z Českého hydrometeorologického ústavu a přeji mu dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno u nás je na Vysočině?
2: Ráno je takové spíše deštivější, oblačnější, ovlivňuje nás studená fronta, která přechází přes naše území, takže máme většinou zataženou nebo skoro zataženou oblohu. Během noci nám napršelo na většině území kraje Vysočina, nejméně napršelo na úplném východě, na hranicích s Jihomoravským krajem. I aktuálně se nám vyskytují přehánky, ta asi nejvýraznější je, řekněme, uprostřed kraje, posunuje se od Humpolce směrem na Jihlavu. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia a na řadě míst nám fouká už poměrně svižně od severozápadu, vítr má rychlosti většinou do 30 km za hodinu, ale občas je i nárazovitý.
0: A jak to bude během dne? Uvidíme sluníčko nebo si máme raději nechat v záloze nějaké pláštěnky a deštníky?
2: Sluníčko uvidíme, už to nebude trvat dlouho a oblačnost začne ubývat, ale v těch nejbližších minutách, řekněme v nejbližší hodince, ještě musíme počítat s velkou oblačností a ještě s těmi doznívajícími přeháňkami, ale od severu už se začne oblačnost tedy protrhávat a během dne bude pak převažovat polojasná obloha, později může oblačnost dokonce ubývat na skoro jasno nebo i jasno, takže už se srážky pak vyskytovat nebudou. Teploty dnes od 22 do 25 stupňů Celsia, ale chci upozornit na to, že bude poměrně větrno, bude nám foukat čerstvý vítr od severozápadu, bude mít rychlosti do 30 km za hodinu, no ale v nárazech může mít kolem 55 km. Ve večerních hodinách bude pak vítr částečně slábnout.
0: Ondřej Brambus a výhled počasí na dnešní den. Díky za informace a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil vále.

0: Vlado, řekni fór.
1: Starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlavská záchytná stanice zapsala v červnu rekordní počet opilců. Cyklisti v létě nerespektují

0: Je navíc rostoucí počet zachycených dlouhodobí, pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
1: Měli plnou kapacitu, naplněnou, to už se stalo za poslední rok asi dvakrát. Jinak v podstatě v průběhu roku je to sice dostačující, no ale tak ty čísla hovoří jasně.
0: Stanice má kapacitu 11 lůžek a noc vyjde na 4 000 korun. Poplatek ale uhradí jen asi třetina klientů. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Podle místních s nimi ale přibývá taky dopravních komplikací a přestupků. U některých problémů musí zasahovat i městská policie.
2: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylezají z aut.
3: Pan Honza vlastní bistro v centru. Přímo před očima má velmi frekventované místo.
2: Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný.
4: Většinou jde o to, že místní upozorní toho návštěvníka, že jede po chodníku, pak se ty situace skoro bezdůvodně vyostří.
3: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
4: Jízda po chodníku, jízda bez osvětlení.
3: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
5: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků proti vzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté Argentiny jsou dál ve hře o obhajobu titulu mistrů světa. V osmifinále letošního šampionátu zdolali Egypt 3-2, když ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali s africkým soupeřem o 2 góly. K závěrečnému obratu přispěl asistencí a 8. gólem na turnaj kapitán Argentiny Lionel Messi. Historicky nejlepšího střelce světových šampionátů chválil útočník Julián Alvarez.
6: Neexistují slova, kterými bych Lea popsal. Mistrovství světa, které prožívá, je úchvatné. Snažíme se mu pomáhat a užívat si každý okamžik po jeho boku. Děkujeme mu za všechno, co pro nás dělá a za to, jaký k nám je. Je to legenda.
0: Ve čtvrtfinále se Argentinci utkají se Švýcary. Ti zdolali Kolumbijce 4-3 v penaltovém rozstřelu. A tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila ve dvou setech. Končí naopak Jiří Lehečka, který prohrál s Němcem Zverevem. Počasí. Třebíč je aktuálně 17 stupňů, v Hubenově nebo Libici nad Doubravou 16. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Červeném kříži u Jihlavy se u čerpací stanice střetla dvě auta. Na místě teď probíhá vyšetřování.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Sedm hodin pět minut, ten čas letí i dnes po ránu jako bláznivý. Nikdo ho nechytí, ani já, ani vy, jak zpívával Karel Gott, a to je prostě fakt. Je středa, 8. červenec a já jsem každopádně rád, že společně kráčíme do nového, v tuto chvíli lehce zamračeného a deštivého dne, ale ono se to během dne vyjasní a vykoukne i sluníčko. Na nás všechny vykoukne za chvíli Petr Jungmann, protože on nejlépe ví, čím je 8. červenec zapsán do kalendáře. Hezké ráno.
9: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
8: A také Lenkou Filipovou. Zase za to může čas. Úplně za všechno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan. Byl to hloubej spás, když si v noci vyšel

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Kapela Olympic, slze tví, máme 7 hodin 13 minut, to je aktuální čas, no a my se jdeme společně s Petrem Jungmannem podívat na to, čím zajímavým je dnešek, tedy 8. červenec zapsaný do historie. 7 hodin 13 minut, aktuální čas.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
5: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
4: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

0: Až Jaru na Sázavou chybí pouliční umělci. Tohle léto ale má být jiné. Takzvaní buskeři budou vystupovat po restauračních zahrádkách a další hudebníky městské kulturní organizace ještě hledá. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: 7 hodin 20 minut se pojďme podívat na oblohu. Ta je v těchto chvílích oblačná, zatažená tu a tam i se srážkami, ale během dopoledne déšť ustane a přes den se i vyjasní a teploty z aktuálních 16 až 18 vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Léto na Vysočině.
1: Žďár nad Sázavou hledá baskery. Pouliční umělci 20-tisícovému městu chybí. Na náměstí nebo jinde se třeba s kytarou a kloboukem neobjevují. Městská kulturní organizace teď začala hudebníky oslovovat a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách. Domluvených je zatím 6 míst. Mají tam přilákat hosty, ale taky zpříjemnit léto kolem jdoucím.
2: Ale mně přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ty brdě, ani
1: jsem se dostal někam, kde jsem ani nechtěl.
2: Ladislav Výmola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: No, já teďka jsem se dostal v poslední fázi života k hraní jazzu, takže mám hodně zkušeností s hraní s různými lidmi na různých místech, tak i s takovými náhodnými uskupeními, takže mě tady tohle není úplně cizí, jako jo, jít někam a zahrát jenom tak v podstatě bez přípravy.
2: Zahrádky, otevřený zároveň prostor, těšíte se na tohle, že třeba lidé se zastaví, poslechnou si, nebo je tam víc strach?
1: Ne, strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový, jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajem. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit to, že je to rozladěný jak svině.
3: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
2: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
4: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
2: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
4: Je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
2: Ladislav Výmola se saxofonistou Petrem Venkrpcem ve čtvrtek obstará první test a on sám v létě vystřídá několik hudebních parťáků. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přichází půl osmá a to je čas na to, abychom přerušili tohle sympatické reggae a věnovali se aktuálním zprávám s Tomášem Kolátorem.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3 ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho dnes bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech nebo možnosti pobírat nemocenskou až 380 dní pro pracující invalidní důchodce 3. stupně. Tradiční letní hudební večery připravuje Horácké divadlo v Jihlavě. Startují dnes a opakovat se budou každou středu od 8 hodin večer na dvorku v Divadelní ulici. Nabídnou vystoupení hudebníků zaměřených na různé žánry. Poslední venkovní koncert bude 12. srpna. Irán v odvetě za noční útoky Spojených států zacílil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Iránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnily předchozími iránskými údery na 3 obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Český cyklista Matyáš Vacek se posunul na průběžné 3. místo Tour de France. Ve 4. etapě dojel po úniku vedoucí skupiny na 10. místě. Zvítězil Dan Pedersen. Novým lídrem slavného závodu je Nordtrén. A teď ještě počasí. V Havlíčkově Brodě mají 14 stupňů, v Dukovanech 18. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor na Červeném kříži u Jihlavy, u čerpací stanice se tam střetla 2 auta a na místě operují policisté. A pozor také na 119. kilometru dálnice D1, tam situaci popisuje náš zpravodaj.
3: Exit Velký Beranov v nájezdu ve směru na Prahu, připojovací průdů stojí porouchaný kamion, je tam na místě šipka silničářů, přijela tam už velká sluneční stopa, ale zabírají hnedka celý nájezd, celou délku toho připojovacího pruhu.
1: Najíždí se proto na dálnici přes příčné šrafování a plnou čáru. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 33 minuty aktuální čas a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvíli se v našem vysílání podíváme do Mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík. Já jsem Jožek Kolář, přeji vám hezké ráno a posílám další muziku. Tohle jsou Kabáti se svojí pohodou.

Nate.

0: Když jsem já byl tenkrát kluk, zpíval Karel Gott. Za chvíli se podíváme na počasí, řekneme si, co nás dnes čeká a nemine na obloze, ale teď v 7 hodin 40 minut se jdeme podívat do Mraveniště v rámci pořadu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v Mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Zpěvačku Kim Appleby za chvíli vystřídá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina kapela Krištof, písnička Ty a já. Ale teď ve 7:45 jdeme na oblohu.
1: Počasí.
0: Aktuálně ještě možná na některých místech lehce prší u nás na Vysočině, ale přes den se to vylepší. Aktuální teploty se pohybují kolem 16 až 18 stupňů, během dne by se ale mohlo trošku vyjasnit, vykoukne na nás sluníčko a teploty se pošplhají a vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

7 hodin 51 minut, čas na naše makovičky, tentokrát s nimi zabrousíme do astronomie. Vědí, kam chodí spát slunce? Zeptá se jich Irena Šarounová.

0: ještě víš.
1: Kde teda je?
0: Vesmír. Na obloze svítí paprsky.
1: A co je to ten paprsek?
0: Má takový špičky, který svítí.
2: Je to prostě normální slunce, ale má tam takový čárky a prostě na tom jsou takový podložky a na tom jsou pak ty paprsky.
0: To dělá pan Bůh.
1: A jak to, že najednou večer nesvítí? Čím to je?
3: Ono zapadne.
1: Kam?
3: Dolů a pak bude tma.
0: To sluníčko se točí kolem mráčku. To sluníčko se točí kolem země kole.
2: Ono prostě se otočí na druhou polovinu zemi a tam už je slunce a pak tam je tma.
0: My se díváme vždycky večer na televizi, jestli bude ráno svítit sluníčko, anebo bude zima. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourvil v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. Na šťárských restauračních zahrádkách budou celé léto hrát pouliční hudebníci. Šéfka francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce kandidovat na prezidentku. Dnešní den čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by se pak měl rodičovský příspěvek zvýšit ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vláda.

0: rodičům s dětmi.
1: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU-ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. Pouliční umělce chce nalákat Žďár nad Sázavou. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery. V domluveném čase budou ve vybrané letní dny hrát na zahrádkách místních podniků. Přihlásilo se jich zatím 6. Vystupovat v nich budou především místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili. Vysvětluje spolumajitel žďárské kavárny Aleš Hrbek.
2: Jsou to lidi, které třeba ještě i známe a který nejsou zvyklí hrát na ulici, ale je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
1: Vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová oznámila kandidaturu na prezidentku. Řekla to v televizi TF1. Pařížský odvolací soud političku v úterý uznal vinou v kauze zneužití veřejných prostředků. Kandidaturu jí ale povolil. Politička se chce ještě odvolat kvůli další části rozsudku.
3: Marine Le Penová v televizi TF1 řekla, že je kandidátkou na prezidentku. Zároveň ale dodala, že se odvolá ke kasačnímu soudu kvůli ročnímu trestu domácího vězení. Při něm by totiž musela nosit elektronický náramek, s čímž politička nesouhlasí. Podle ní by kvůli tomu nemohla vést předvolební kampaň. Le Penová už spustila předvolební web a na středu naplánovala první setkání s voliči v severofrancouzském Flash. Doprovodí ji šéf Národního sdružení Jordan Bardella, kterého by v případě vítězství chtěla Le Penová za premiéra. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová je v semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila ve dvou setech. Jiří Lehečka vypadl na londýnském Grand Slamu v osmi finále, když v dohrávaném utkání podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách. Český reprezentant uznal, že se jeho soupeř na trávě oproti minulosti výrazně zlepšil.
4: Není to ten starý Zverev, který pár let zpátky prostě se snažil hrát Andukově na trávě. Samozřejmě bych si přál hrát proti někomu jinému v osmi finále, abych tu šanci na to čtvrtfinále měl o něco větší. Bohužel jsem dostal nasazenou dvojku v životní formě, to se prostě stane, na to se nemůžu vymlouvat. Když chceme ten turnaj vyhrát, tak bych ho prostě stejně musel asi později na něj narazit nebo ho porazit. Beru to spíš jako dobrou zkušenost. Počasí.
1: Pelhřimově je 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Ráno bude ještě oblačné s doznívajícími srážkami. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na exitu dálnice D1 na 119. kilometru u Velkého Beranova dávejte pozor při nájezdu na Prahu. V připojovacím pruhu tam stojí kamion s asistenční službou. Situaci přibližuje náš zpravodaj.
6: Ale zabírají hnedka celý nájezd toho připojovacího pruhu. Takže vozidla, která najíždějí na dálnici, musí přes příčné šrafování a plnou čáru rovnou vjet do pravého jízdního pruhu.
1: A opatrně pak i na Červeném kříži u Jihlavy, tam havarovala dvě vozidla.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak všem řidičům přeju šťastnou cestu bez podobných komplikací, o kterých informovala naše zelená vlna. 8 hodin 5,5 minuty, to je aktuální čas, je tady středeční ráno a já jsem rád, že si ho užíváte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás pozvu k našemu dopolednímu vysílání. Hela Dvořáková bude dnes vysílat tak trošku ze zhora se svými hosty, tedy než by nějakým způsobem vyrostla. Ale přesune se na jeden velmi známý kopec u nás na Vysočině. Podrobnosti pro vás budu mít za pár minut.
5: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
7: A teď je tady také muzika Denisa neboli Denny a Miroslav Žbírka. Tak ať se vám líbí i dnes po ránu.

0: California Dreaming byla Beach Boys v 8 hodin 12 minut. Vracíme se k nám na Vysočinu.
1: Léto na Vysočině.
0: Křemešník už dávno není jen oblíbeným poutním místem a cílem výletu. Každé léto ožívá také koncerty, divadlem a dalšími kulturními akcemi. Co nabídne letošní křemešnické léto a proč byste si ho neměli nechat ujít? To poví po 11. hodině organizátoři Vít Škoda starší a Vít Škoda mladší.
1: Léto u stříbrné studánky na Křemešníku. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu

0: 8:16 se v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na trase mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem opravíme povrch silnice 1/38. Jde o přivadič na dálnici D1, kde se vozovka nachází ve špatném stavu. V pondělí 29. června jsme zahájili práce na výměně povrchu, zároveň vyměníme i svodidla a dopravní značky. Práce budou probíhat po polovinách, doprava bude vedená kyvadlově. Dokončení je v plánu do konce srpna.
0: Na námořskou vrtulníkovou základnu včera nastoupilo na dobrovolné letní cvičení přes 100 studentů. Co všechno je čeká? Na to se velitele Filipa Šilhana zeptal kolega Milan Soldán. Rozhovor si můžete poslechnout už za chvíli.
2: Počasí.
0: Na oblohu se podíváme už teď aktuálně. Je ještě oblačno s doznívajícími srážkami, ale během dopoledne déšť ustane a přes den se i vyjasní. Z aktuálních 16 až 17 se oteplí na 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Už po druhé se do vícenických kasáren u vrtulníkové základny v Námešti nad Oslavou sjeli studenti převážně čtvrtých ročníků středních škol. Jejich dobrovolné vojenské cvičení tam potrvá až do konce července. Co všechno brance čeká? Jejich velitele majora Filipa Šilhana si vzal k mikrofonu redaktor Milan Soldán.
1: Kolik lidí, mladých lidí nastoupilo?
2: Z plánovaného původního počtu 130 lidí nám dorazilo 128.
1: Ono je to radikálně víc než v loňském roce. Troufl bych si říct, že víc než dvakrát tolik. Stoupá ten zájem nějak konzistentně, nebo počítali jste s tím?
2: Ano, bylo s tím počítáno, i když nakonec byly počty ještě navýšeny v průběhu plánovacího období a přípravného období tohoto cvičení. Zájem byl větší, proto se velení armády rozhodlo vyjít tomu vstříc a vlastně počty navyšovat. A řekněme, vznikly nějaké překážky a jeden z bodů z loňského ročníku bylo rozhodně v průběhu plánování a přípravného období nenavyšovat. Nicméně stejně jsme to udělali zase, ale vypadá to, že jsme to zvládli, že naštěstí armáda teda byla schopná zajistit kapacity jak materiální, tak ubytovací a výcvikové. Takže povedlo se.
1: Co ten člověk po těch 4 týdnech, když odtud vyjde, bude ovládat, bude zvládat?
2: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. To znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Znamená to, že se budou učit znalosti a dovednosti jednotlivce z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. Je to o tom, že se musí přizpůsobovat ostatním a jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii a není úplně možné, řekněme, chovat se tak, jak v civilu.
0: Na dobrovolné letní vojenské cvičení studentů v Námešti se velitele Filipa Šilhana ptal kolega Milan Soldán.
3: Jsme s vámi i na Náměštsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak jste si pobrukovali písničku od Bonnie M, Rivers of Babylon. Vůbec se vám nedivím, světoznámý hit, který potěší v každé roční, denní i noční době. Ale teď už je tady 8:30 a to je čas a prostor pro další aktuální zprávy a Tomáše Kolátora.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině začaly žně. Hasiči kvůli suchu upozorňují na rizika požárů od zemědělské techniky. Při pracích na polích hrozí rychlé vzplanutí suchého obilí. Výstrahu před nebezpečím požáru v přírodě vydali v úterý meteorologové v Jihomoravském kraji. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Tržby průmyslových podniků na Vysočině vzrostly za první čtvrtletí o téměř 2,5% na 47 miliard korun. Ve srovnání s ostatními kraji jde o nadprůměrný růst. V Česku totiž průmyslovým výrobcům tržby naopak mírně klesly. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který mapuje firmy se stovkou a více zaměstnanci. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky USA na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak na místě. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028. A ještě počasí, ráno bude oblačné s doznívajícími srážkami na jihu regionu. Během dopoledne ale déšť ustane a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni a místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na křižovatce v Červeném kříži na Jihlavsku u čerpací stanice se stala nehoda dvou aut. Na místě vyšetřují policisté. Opatrně pak najíždějte do pražského směru dálnice D1 na 119. kilometru. Stojí tam porouchané nákladní auto a nájezd je tak nebezpečný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 8 hodin 33 minut, to je aktuální čas a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. První lásky, nuda nebo dovolená s rodičem, u kterého běžně tráví jen víkendy. To jsou témata, která trápí děti o prázdninách. Odborníci varují taky před nástrahami internetu a seznamovacích a četovacích aplikacích nebo při hraní her. Víc o bezpečném létě už za chvíli.

0: Máš chuť majoránky. Krásná písnička od Karla Zicha, která dozněla v 8 hodin 39,5 minuty v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy. Třeba protože tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek. Mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou. Škola ale plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, říká národní koordinátorka pro prevenci kriminality Kateřina Bělohlávková.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádají o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp. Chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová. Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou ta místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Nejvíc ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a v srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kdy děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. I díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: Je 8:45 čas k tomu, abychom podrobně zkontrolovali dnešní počasí.
1: Počasí.
0: A proto už do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Báru Kučerovou. Dobrý den.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to u nás vypadá na Vysočině s počasím právě teď?
2: Postupně se protrhává oblačnost, která byla převážně nebo tvořila naše dnešní ráno. Na jihu nebo v jižní polovině kraje ještě doznívají nějaké přehánky a k tomu se teploty pohybují nejčastěji mezi 14 a 17 stupni Celsia a vane často už mírný, případně na části míst i čerstvý vítr i s rychlostmi k 35 km v hodině a během dne to vydrží tady ten čerstvý vítr, akorát nárazy mohou být i k 55 km v hodině.
0: A máme se připravit i přes den na přehánky, nebo se můžeme těšit na sluníčko?
2: A ano, spíše se můžeme těšit a připravovat na sluníčko. Ty přehánky by během dopoledne měly odeznít a odejít a v průběhu potom dopoledne začne oblačnost ubývat postupně všude, tak jak teď ubývá na severu kraje. A přes den pak už převáží polésno, postupně i jasno a dnešní maximální teploty očekáváme mezi 22 a 25 stupňů Celsia.
0: A možná bychom mohli ještě letem světem zkontrolovat zítřek?
2: Zítřek bude jasný nebo polojasný, chvílemi možná i oblačný, a to spíše na severovýchodě kraje. A zítřejší maximální teploty budou podobné jako dnes, tedy 22 až 25 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi do asi 25 km v hodině. A na jihovýchodě kraje, nebo hlavně na jihovýchodě kraje, přes den opět možná i lokálně čerstvý s nárazy kolem těch 55 km v hodině. A zítra večer by měl vítr potom postupně slábnout.
0: Bára Kučerová a letní vyhlídky na počasí. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Nás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli čeká vtip s Jardou Hypochondrem. V 9 zprávě Tomáš Kolátor, po 9 s vámi bude Martin Vašíček a po 11 Hela Dvořáková, která se přihlásí přímo z Křemešníku. Joža Kolář přeje hezký den a těší se na vás zítra dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Středeční dobré dopoledne po 11. hodině pro vás budeme vysílat přímo z Křemešníku. Hostem u mikrofonu budou po 11. hodině Vít Škoda mladší a Vít Škoda starší z Matice Křemešnické a pozveme vás i na Křemešnické léto.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Ve výzvě na to upozornili organizace z oblasti vzdělávání. Třebíč hledá 3 strážníky na doplnění městské policie. Druhý den čeká summit NATO v turecké Ankaře formální jednání státníků. Za Česko se ho zúčastní prezident i premiér. Dnešní den čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorní na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali například organizace Eduin nebo PEC Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Mínich z think tanku IDEA.
2: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
0: Pro letošní rok se částka počítá z průměrné mzdy za rok 2024.

0: Měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu. Řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
1: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. Myslím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
0: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je šéfem české delegace.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentíny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu po obratu zdolali Egypt 3-2. Argentinci přitom ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali o 2 góly. Závěrečný comeback, který řídil gólem a asistencí Messi, dojel trenéra Lionela Scaloniho.
3: Protože mám z toho týmu pocit, že nehledě na to, co se děje, se pořád snaží hrát vlastní hru, pořád věří a tlačí se dopředu. Konec konců o tom je fotbal. Ano, taktika je důležitá, ale pokud bychom tohle neukázali, už bychom tu nebyli.
0: O semifinále se Argentinci utkají se Švýcary, kteří vyřadili Kolumbijce po výhře 4-3 v penaltovém rozstřelu. A tenistka Karolína Muchová je poprvé v kariéře v semifinále Wimbledonu, a to po vítězství ve dvou setech nad Japonkou Osakaovou. Napodobit se jí pokusí Linda Nosková, kterou čeká od 14 hodin čtvrtfinále s Belgičankou Mertensovou.
2: Počasí.
0: V Humpolci je 15 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 17. Během dopoledne poslední deště ustanou a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: U čerpací stanice na Červeném kříži u Jihlavy se stala nehoda dvou aut. Na místě dochází k odklízení. V Pelřimově pak pozor v ulici architekta Janáka. Tam se také střetla dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krátce po 9. hodině posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Když se do těsta přidá jogurt, tak je hned o dost vláčnější. A zkusili jste to někdy s haluškami? Jestli ne, tak po písničce vám dáme recept.
2: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Školní jídelny nám s vařením o prázdninách nepomáhají. Je také potřeba každý den přijít s nějakým nápadem, co si dáme k obědu. I dnes pro vás máme tip, budou to slovenské halušky, ovšem z velmi jednoduchého těsta.
2: Uvařit si podle typických receptů z kuchyní jiných zemí není v dnešní době nic vzácného. Schválně, kolikrát už jste si letos dali špagety nebo třeba guláš. Také na Slovensku mají dobroty, které u nás zdomácněly a rádi si na nich pochutnáváme. Takové halušky s brinzou jsou hotové 1-2 a když si je posypete do křupava opečenou slaninou, musí prostě každému chutnat. Kolegyně Irena Šarounová si je také vaří ráda a s námi se podělila o snadný tip na haluškové těsto.
3: Miluju slovenské halušky s brinzou a tak, když se mi dostala do ruky pravá brinza stater, tak jsem neváhala a tentokrát jsem našla recept na halušky s jogurtem. Na dvě poměrně velké porce jsem použila půlkilového bílého jogurtu, 20 deka polohrubé mouky, jedno vejce, špetku soli. Z toho jsem vyrobila jednoduché těstíčko a ideálně přes ten originální cedník na halušky jsem to protlačila do hrnce osolené horké vody. Do 5 minut hotovo, scedila jsem, rozdrobila jsem do toho čerstvou brinzu, trochu naředila zakysanou smetanou a navrch samozřejmě vypražená slaninka.
2: Vida, takže pokud je vás víc, z celého půlkilového balení jogurtu si těsta můžeme udělat dvakrát tolik. Pokud nám třeba už nevyzbyde brinza, můžeme si dát halušky se slaninou a se zelím. Tak jako tak budou úžasné. Dejte si a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 9 hodin 17 minut a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Třeboň každé léto zaplní tisíce cyklistů. Místní se pochvalují, že město žije zároveň, ale upozorňují na přibývající konflikty i bezohlednou jízdu. Konkrétně se tomu budeme věnovat v našem vysílání už za malou chvíli.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: děkuju ti.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde vám právě teď dospívala Lucie Bílá. Pro cyklisty ráj, pro místní někdy dopravní peklo. Tak vypadá letní Třeboň, kam každoročně přijíždí tisíce cyklistů. Spolu s nimi ale podle místních přibývá i neukázněných jízd, dopravních komplikací a konfliktů mezi cyklisty, řidiči i chodci.
2: Vím, že to patří k Třeboni, vím, že ta turistika udělá svý, ale čeho je moc, toho je moc.
3: Paní Milada z Třeboňska má s cyklisty takovéhle zkušenosti.
2: Je to úžasný, kolik lidí se tu objeví, ale pro místní obyvatele je to docela zatěžující.
3: V Třeboni žije paní Anna. Situaci, kdy do města přijede spoustu cyklistů, vnímá takhle.
4: Jsou neukázněný, jezdí po chodnících, to je nešvar. Jezdí rychle a bojím se o svoji bezpečnost.
3: Do Třeboně se jako cyklista vrací už dlouho
5: pan, 50 let. Já jsem pan Láďa. Jsem vesloval, jsem v důchodu, ale teď jezdíme na kole. Jsou místa, kde radši jdu po chodníku, než po silnici, ale protože to tady znám, tak si vybírám cesty, kde auta nejezdějí.
3: Paní Zuzana pracuje v centru města, kde cyklistů bývá přes letní sezónu poměrně hodně.
6: Neznají hranice, odstaví to před obchodem a prostě nezájem, že někdo neprojde.
3: No a netýká se to jenom centra Třeboně, ale i okolí.
6: Na nějaký uši silnice, kde cyklisti jedou dva, tři vedle sebe, nenechají místo, abyste je mohla předjet v klidu.
3: To když člověk dojíždí, tak se ta cesta může celkem prodloužit.
6: To určitě. Mám s tím vlastní zkušenosti.
3: Pan Honza vlastní bistro v centru a přímo před očima má vlastně takové velmi frekventované místo, kde se i zužují cesty, křižují.
7: Někdy to tady je dost hysterický, protože na sebe řidiče dost troubí, nadávají si, vylezají z aut. Dělá to tady hlavně právě ta skrumáž těch cyklistů. Je to tady v létě prostě úplně brutálně narvaný a v zimě je tady zase úplně mrtvo.
3: Pokud se vyskytne nějaký problém s cyklisty, tak ho řeší městská policie. O jaké problémy se nejčastěji jedná, popisuje zástupce vrchního strážníka Zdeněk Klíma.
8: Nejčastější přestupky patří jízda po chodníku, jízda zašera a v noci bez osvětlení.
3: Přibližně v polovině případů vyřeší strážníci přestupek domluvou. Udělené pokuty pak dosahují několika stovek korun. Z Třeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Máme 9:30 a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jsou prázdniny, dovolené a dnešní bývávalo bude o rušení roboty. Ovšem pozor, robota to bylo něco úplně jiného než zaměstnání, jako známe dnes. Vše vysvětlí Miroslav Marek.
1: Bývávalo.
2: Kterak se robotovalo. Robota u nás byla zrušena 7. září 1848, kdy k tomu císař pán vydal příslušný patent. Co ale to robotování vlastně obnášelo? O co vůbec šlo? Bývala to neplacená práce poddaných, tedy lidí podřízených vrchnosti, vykonávaná ve prospěch majitele panství. Robota pro feudální vrchnost zahrnovala rozličné činnosti a byl dán i přesně daný počet dní v týdnu či v roce. Robota mohla být i několika druhů. Hlavně šlo o potažní robotu a robotu ruční. Ruční práce spočívaly například v tom, že poddaní museli na polích svých pánů plít plevel. Potažní robotou byli zatíženi sedláci, kteří měli svoje koně nebo voly a zahrnovala především orbu. Robotní zatížení se vztahovalo k chalupě, k danému hospodářství, nikoliv ke konkrétnímu člověku, poddanému. Sedlák tak robotovat nemusel, mohl místo sebe posílat jednoho ze svých čeledínů a sám dělat na svém. Jenže i jedna chybějící síla, mnohdy se jednalo o jediného čeledína, mohla být značnou zátěží. Běžně se robotovalo 12 hodin denně, ale třeba teď při žních i 16. Většinou 3 dny v týdnu, leckde i víc, záleželo na panstvu. No a zítra o hledání ztracených věcí.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pro zdraví.
1: Je komáří bodnutí nebezpečné? Přenášejí i komáři podobně jako klíšata nějaké nemoci?
2: Komáří bodnutí je nepříjemné, svědí je to protivný. Co se týká onemocnění, rizika jsou tak malá, že odborná veřejnost říká, že komáři v Česku nepředstavují riziko přenosu nemocní. Oni i ti odborníci se přeli. Zkoumal se přenos lyme boreliózy, protože mnoho lidí tvrdí, že neměli klíště. Ale oni si ho prostě nemuseli všimnout, obzvlášť v podobě nymfy. Každopádně předpokládá se, že komár se je příliš krátce na to, aby získal množství borelí významných pro přenos. Komára bych se bála spíše v Africe kvůli malárii.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici 3. největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž, chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím. Já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín. Kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač?
1: Krásný den vám přeju.
0: I vám přeju hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na žďárských restauračních zahrádkách budou celé léto hrát pouliční hudebníci. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Jih Evropy zasáhla další vlna veder. V týdnu by teplota ve Španělsku nebo ve Francii měla vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Dnešní den na Vysočině ale čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Pouliční umělce chce nalákat Žďár nad Sázavou. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery a propojuje je s místními restauracemi. V domluveném čase budou ve vybrané letní dny odpoledne hrát na jejich zahrádkách. Přihlásilo se zatím 6 podniků. Vystupovat v nich budou především místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili. Vysvětluje spolumajitel žďárské kavárny Aleš Hrbek.
2: Jsou to lidi, které třeba ještě i známe a který nejsou zvyklí hrát na ulici, ale je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
0: SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
3: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii.

0: prodloužení zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří v osmifinále zdolali po obratu Egypt 3-2. A tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
1: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO, ESO bylo na mečko. No byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
0: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
2: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je 16 stupňů, ve Velkém Meziříčí 17. Během dopoledne poslední deště ustanou a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Červeném kříži u Jihlavy se na křižovatce u čerpací stanice stala nehoda a dochází tam k odklízení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátce po 10. hodině dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Zavřeli vám květinářství a vy nutně potřebujete květinu. V Třebíči vás může zachránit květobox. Jak funguje, to se dozvíte už za pár minut.
2: Dobré dopoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Krátce po 10. hodině vdám v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dospívala Anna K.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Když to manžel nebo přítel přepískne s dobou návratu domů, může svou ženu potěšit čerstvou květinu, a to i přesto, že už je všude zavřeno. Pokud bydlí v Třebíči, stačí si dojít pro puget do květoboxu. Aranžerka Jitka Svobodová jej denně doplňuje a stále vymýšlí nové barevné kombinace a vazby. Kolem jdoucí tuto možnost objevují zatím víceméně náhodou.
2: Tady jsem uviděla nějaký květobox.
3: No vidíte, jak si můžete nějaký vybrat, nějaký pugetek.
4: Vedle všelijakých zásilkových boxů vyrostl v Třebíči trochu jiný box. Nabízí květiny, které do něj dodává aranžérka Jitka Svobodová.
5: Já už se v floristice pohybuju 15 let a snažila jsem se dostat blíž k lidem. Nechtěla jsem kamennou prodejnu a tohle mě přišlo jako ideální možnost nabídnout kytky, ale zároveň nebýt upoutaná do kamenné prodejny, protože dělám zejména svatby.
4: Máte to jako věc, kterou si člověk vysní, když je mu třeba 10 roků a říká si, já chci dělat s kytičkami.
5: Byl to takový sen. Já jsem vždycky říkala, že chci mít květinku. Teď už to naopak neříkám, protože je to velký úvazek a všechny květináře obdivuju. Ale práce s květinami je takový to moje, co já ráda dělám. Pak přišla kamarádka s kamarádem, my si jmenou dělám svatbu. Říkám, a tak jako proč ne? A pak se začali kamarádi kamarádů, známí známých a už se to valilo. A tady asi na Třebíči mě hodně lidí zná, zejména jako svadební floristku.
4: U těch svadeb, ale i u ostatních příležitostí se hodně dbá na trendy, jaké jsou v barvách a složení těch květin. Taky to sledujete a řídíte se tím, nebo je důležitější to, co si přejí snoubenci?
5: Já se tím řídím, ale přijde za mnou nevěsta, řekne mi, takhle nějak si to představuju, řešíme spolu ty možnosti, jak to vlastně udělat a jestli ta barva je teda ta správná pro ní, ale většinou to nechávám na tom, co si přeje nevěsta, protože je to její svatba, je to její věc. Já vždycky říkám, vy se musíte ten den cítit jako princezna, vy jste tady ta důležitá prostě. Já můžu poradit, můžu navést, ale nemůžu do toho mluvit.
4: U těch aranží jsou, bych řekla, nekonečné možnosti.
5: Občas dělám třeba zátiší pro fotografa, nebo dozdobuju kancelář, nebo kosmetický salon, kavárnu. Těch prostorů je hodně, kde už jsem se pohybovala. Tohle je box, který se normálně dá objednat, je na zakázku. Po republice už se to k nám dostává. To není, že bychom byli úplně první.
4: Víte už o někom, komu třeba nějaká květina od vás tadyhle z květoboxu zachránila vztah?
5: To se ke mně úplně ještě nedostalo, ale vím, že kamarád hned využil květoboxu a dovezl kytičku kamarádce. Musím říct, že je to tady pár dní a prostě lidi se naučili a chodí. Sami vidíte, že teď zrovna tady chybí 4 kytičky z 12. Včera jsem tady byla dvakrát. Ono mi to píše na telefon, kolik se toho prodá, takže já to vím, kolik mám dovízt zase kytiček.
4: Je, teď mi to cinklo na mobilu, musím rychle něco uvázat.
5: Teď třeba se ozvali 3 cinknutí za sebou. Věděla jsem, že to nemám, takže než jsem byla za váma, tak jsem ještě dodělávala kytičky. Takže
4: je, sebou máte.
5: Mám sebou.
4: No tak to pojďme doplnit.
5: Přidáme třeba do boxu číslo 7, tak si dáme 07, otvíráme.
4: No a když třeba přijdete a říkáte si, tady už to trošinko vadne.
5: Tak to vyndám a vyměním.
4: Tolik mužů může udělat radost.
5: Když jsem o tom začala mluvit před manželem, tak ten říká spoustu věcí, co jsi vymyslela, úplně super, jako to, že dělám tu floristiku a všechno. Ale tohle, mamko, to si myslím, že má největší budoucnost. Ze svého pohledu jako muže to říkal, jo. Samozřejmě.
4: Střeviče Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Třebíči. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Ten kratičký se

10 hodin a skoro 18 minut, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Velkou letní hru s názvem Dej si 20 připravila destinační společnost Tepna Vysočiny. A jak se bude hrát, to už pro nás zjistila naše kolegyně Adéla Zachová, se kterou se spojíme za malou chvíli. Do té doby vám ještě bude zpívat v našem vysílání Marek Strac.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Léto na Vysočině.
0: Rádi poznáváte zajímavá místa v našem kraji. Destinační společnost Tepna Vysočiny si pro vás připravila letní hru Dej si 20. Díky ní se podíváte na místa, o kterých jste možná ani nevěděli, a navíc můžete vyhrát i různé ceny. Regionální stopař Adela Zachová nám už teď poví, jak se můžeme do soutěže zapojit. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Od 1. července začala hra Dej si 20 a tenhle název v sobě ukrývá celkem 20 turistických cílů z Vysočiny, které můžete navštívit. Já se zrovna na jednom takovém nacházím, na tom místě, které ve hře jsem v přísedce v muzeu Autíček. A tady jsem objevila takovou cedulku s popiskem místa a také QR kódem, který vás přesměruje do vaší digitální hrací karty, stejně jako na dalších 19 zastaveních. No a těšit se můžete na turistické oblasti Jihlavská, Polenská, Brtnická a Velkomeziříčská s Bíteštskem. No a co dalšího je ještě potřeba o hře vědět, tak to už se dozvíme od destinační manažerky Magdaleny Svatoňové, kterou právě teď vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. My bychom velmi rádi pozvali turisty, návštěvníky Vysočiny k tomu, aby když cestují Vysočinou, tak aby si to cestování zpříjemnili právě naší letní hrou. Není to žádná výkonnostní hra, nemusíte plnit, naopak si zpříjemňujete tu svoji pohodovou dovolenou na Vysočině tím, že s námi hrajete, hledáte QR kódy a sbíráte si vlastně zážitky. Proto Dej si 20, protože to je pohodová hra. Zapojených je 20 míst a jsou to hrady, zámky, muzea, ale taky třeba pivovárny, kavárny a nebo zmrzlináři. A samozřejmě letní hra nemůže být bez výher. To znamená, když se k nám připojí, tak všichni se automaticky zapojují do hru o některých z pobytů. Vyhrát můžete víkendové pobyty v Polné, ve Velkém Meziříčí, ale také super vybavení na cesty, batohy, dárková balení. Můžete vyhrát vstupenky do některého z našich krásných turistických cílů i poukázky do restaurací. Všechny informace najdete u nás na webu tepnavysociny.cz/dejsi20. Co je ještě potřeba říct, že není potřeba si stahovat žádnou aplikaci, vlastně přijdete na kterékoliv z herních míst, načtete první QR kód, zadáte e-mailovou adresu a automaticky jste ve hře. Budeme se na vás těšit, přijďte na Vysočinu a dejte si 20.
2: Já moc děkuju a už jenom doplním, že hra potrvá až do 30. září.
0: Náš regionální stopař Adela Zachová a destinační manažerka Tepny Vysočiny Magdalena Svatoňová nám představili letní hru Dej si 20. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Regionální stopař.

0: to.
1: 10:36 a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Měrka Vykoupilová a její babské rady vás dnes naučí, jak připravovat šilhačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů.
2: Babské rady.
3: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ladíte, dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Buďte pozdraven, pane Jouda. Jakoby náhodným setkáním začíná skoro každá ze scének Felixe Holzmana. Ačkoliv často působil improvizačně, komik je měl do posledního slova vypointované. Právě dnes od jeho narození uplynulo 105 let a tak vás za chvíli seznámíme i s pozapomenutou neveselou částí jeho života.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce po 3:15 na 11 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Janžurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme Včera, dnes a zítra.
1: Po pozejtří.
2: Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu. Večera, v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Janžurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný, vidíte to?
1: Kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek teda sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Tak

Krátce před 11. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zpíval Karel Gott písničku Od naučit se říkat ne. No a po 11. hodině pro vás budeme mít připravený tradiční dopolední rozhovor, ale dnes vyrážíme zase na některé místo. K vám dnes konkrétně budeme vysílat z Křemešníku na Pelhřimovsku. O čem bude dnešní rozhovor, to vám prozradí sama Hela Dvořáková hned po zprávách 11 na Českém rozhlase Vysočina.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Rozpočet školství by měl příští rok být o 40 až 50 milion korun vyšší než letos, vyzvalo vládu 25 organizací. Třebíč hledá 3 strážníky na doplnění městské policie. Premiér Babiš vystoupí na Severoatlantické radě v Turecku s projevem za Českou republiku. Dnešní den čekáme slunečný a větrný s teplotami až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
3: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
4: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
5: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
3: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Třebíčské městské policii dlouhodobě chybí strážníci. Aktuálně má 3 volná místa. Všechny pozice jsou v terénu a na 12-hodinové směny. Plně naplněné stavy nemá městská policie už víc než rok, pokračuje její ředitelka Lucie Šerková.
6: Různě se to obměňuje, je to opravdu fluktuace. Noví strážníci přichází, starší odchází, ať už do toho starobního důchodu, případně někam za jinou pracovní pozicí.
1: Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevu je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
7: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že

0: Ještě 12 minut před koncem základní hrací doby prohrávali o 2 góly. Závěrečný comeback, který řídil gólem a asistencí Messi, dojel trenéra Lionela Scaloniho.
1: Protože mám z toho týmu pocit, že nehledě na to, co se děje, se pořád snaží hrát vlastní hru, pořád věří a tlačí se dopředu. Konec konců o tomhle je fotbal. Ano, taktika je důležitá, ale pokud bychom tohle neukázali, už bychom tu nebyli.
0: O semifinále se Argentinci utkají se Švýcary, kteří vyřadili Kolumbijce po výhře 4-3 v penaltovém rozstřelu.
2: Počasí.
0: V Třebíči a při Bislavě je 17 stupňů, v Telči 16. Během dopoledne poslední deště ustanou a přes den se i vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Místy zafouká vítr s nárazy až 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve Velkém Meziříčí v Průmyslové ulici se stala nehoda auta a nákladního vozidla. Jeďte úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné odpoledne, to vám už po 11. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková. Dnes jsme vyrazili na Křemešník, počasí nám opravdu přeje, od okamžiku, kdy jsme přijeli, intenzivně prší. No ale pojďme k tomu podstatnému. Křemešník je pro mnoho lidí symbolem poutního místa, krásné přírody a nezapomenutelných výhledů. V posledních letech se ale stále častěji spojuje také s kulturou. Koncerty pod širým nebem, divadelní představení, přednášky i další akce každoročně přivádí na vrchol Křemešníku stovky návštěvníků a dokazují, že historie a současnost mohou jít ruku v ruce. Co všechno letos nabídne křemešnické léto, jak náročné je připravit kulturní program na jednom z nejkrásnějších míst Vysočiny a proč stojí za to si výlet na Křemešník udělat, o tom si dnes budu povídat s hosty našeho vysílání, a to zakladateli Matice Křemešnické, panem inženýrem Vítem Škodou starším. Krásné dopoledne.
4: Dobrý den.
3: A také panem doktorem Vítem Škodou mladším. Hezké dopoledne.
5: Dobrý den.
3: Tak zůstávejte s námi.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes pro vás živě vysíláme přímo. Sedíme vedle kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Je tady nádherně, i když prší, atmosféra krásná. Hosty Dobrého dopoledne jsou dnes zakladatelé Matice Křemešnické, a to pan inženýr Vít Škoda a také pan doktor Vít Škoda. Pánové, hned na úvod, Křemešník zná téměř každý obyvatel Vysočiny, ale čím je podle vás tak výjimečný?
1: Tak Křemešník je výjimečný svým umístěním. Je to vrchol. Pro dnešní dobu je dobré, že je to vrchol, na který se dá dojet i autem. Pro některé lidi je to taky důležité. Jsou tu krásné hluboké lesy, takže dlouhé procházky se dají zde dělat nejen v létě, v zimě na běžkách. Takže plno studánek kolem, voda, léčivá voda. A samozřejmě na vrcholu je krásný areál, pozdně barokní, který skrývá teda nějaké historické unikáty, ke kterým se určitě dostaneme.
0: 100%. A právě o ten areál se stará Matice Křemešnická. Nejenom o ten kulturní život, ale také o to zmiňované poutní místo. Jaké je vlastně její poslání, poslání Matice Křemešnické?
1: Tak my jsme Matici Křemešnickou založili v roce 2013. Původní Matice Křemešnická byla v roce 51 komunistickým režimem zrušena a trvalo to dlouhá léta, než se někdo našel, kdo tu Matici novou jakoby nějakým způsobem obnovil. Je i paradox, že jsme to založili, Matici Křemešnickou, v podstatě ve stejný den, jako byla komunistickým režimem zrušena, ale po kolika letech? Teďka nevím, 65 letech. Takže i to je trošku takový jakoby obraz. No. Původní poslání, nebo původní, i samozřejmě poslání Matice Křemešnické je rozvíjet toto poutní místo. My jsme zprvu se zaměřili na v podstatě vydavatelskou činnost, protože na Křemešníku, nevím, jestli to všichni ví, takže tady bydlel, nebo svýho času tady působil 5 let páter František Bernard Vaněk, což je nejvýznamnější osobnost, která tady na Křemešníku kdy byla, který potom působil teda v Pelhřimově, byl děkanem, bohužel za Heydrichiády byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře v Dachau. Byla to velmi významná osobnost, mě shodou okolností, včera jsem listoval starou knížkou a vypadl mi, z té knížky vypadl zažloutlý útržek z novin nebo výstřižek z novin, kde píše nějaký spoluvězeň o tomto Františku Bernardovi Vaňkovi, jak s ním vlastně prožil vězení v táboře, potom s ním v podstatě se sešel i v Terezíně a viděl ho i odcházet do toho koncentračního tábora v Dachau nebo odjíždět. Tak byla to výjimečná osobnost, měl zájem nejenom o duchovní věci, tak i o sport, kulturu, historii. Z jeho knih víme, že zval do Pelhřimova významné osobnosti kultury a z toho důvodu říkáme, že i Pelhřimov byl jako intelektuálně na výši z tohohle toho jeho vlastně působení. Takže my vlastně zprvu jsme se zaměřili na vydání knížek tohoto kněze. Takže jsme vydali jeho největší díla, což jsou román Na krásné samotě, kniha Na srdci a Vlaštovky se vracejí, která vlastně není románem, ale pojednává právě o těch setkáních s těma význačnýma osobnostma, které byly v Pelhřimově, které byly do Pelhřimova zvány.
0: Víte, co bylo krásné? Když jste začal hovořit o knězi, panu Vaňkovi, tak přestalo pršet a vykouklo sluníčko. Jsou prostě věci, které člověk nevymyslí a oni se dějí. Jak se za poslední roky vůbec Křemešník proměnil?
1: Tak jde to pomalu, ale určitě se proměnil. Farnost pracuje, bych řekl, velice dobře, takže celý kostel je kompletně zrekonstruován. Jsou zrekonstruovány fresky, byla zrekonstruována fasáda, oltáře, veškeré oltáře jsou nově vlastně nabarveny nebo zrekonstruovány, protože máme tu výhodu, že tady poblíž pochází ze Sázavy pod Křemešníkem restaurátor pan Benda, který vlastně na tom pracuje. Takže v tomto směru je Křemešník nádherný a je v podstatě opravený. Bohužel trošku to zaostává a tady teda teďka je místo pro nás nebo pro matici. Zaostává to ve vedlejších budovách, kde vlastně chybí zázemí pro poutníky, chybí toalety pro návštěvníky, chybí nějaký takový multifunkční sál, kde by se mohly dělat malé výstavy. Takže na to všecko vlastně, to je všecko naše práce, kterou teda chceme nějakým způsobem zrealizovat a na které pracujeme.
0: Zůstávejte s námi i nadále. Dnes pro vás živě vysíláme přímo z Křemešníku. Hosty našeho vysílání jsou zakladatelé Matice Křemešnické.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Dnes jsme se vydali na Křemešník, který přesně nacházíme se v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice, právě na Křemešníku. Hosty u mikrofonu jsou dnes zakladatelé Matice Křemešnické, a to pan inženýr Vít Škoda a pan doktor Vít Škoda. My jsme hovořili o těch začátcích Matice Křemešnické. Je krásné, že vám se podařilo nejenom věnovat se historii, ale propojit to právě i s tou kulturou, o které za pár minut bude řeč. Ale když sem přijede někdo poprvé, co by si rozhodně neměl nechat na Křemešníku ujít?
2: Určitě by si neměli nechat ujít komentovanou prohlídku barokního areálu, při které se nedostanou jenom do kostela Nejsvětější Trojice, ale projdou si i přilehlé kaple, kapli mrtvých, kde je výzdoba od Františka Bílka, kapli korunovace Panny Marie, kde je 27 obrazů zachycujících život Panny Marie. Dozví se i něco o větrném zámečku, o studánkách a o skalce na Křemešníku. Dále na Křemešníku ještě je rozhledna, je tady i poutní hotel s lanovým centrem a Křemešník je určitě výlet minimálně na jeden celý den, když by někdo chtěl dát dlouhé procházky po lese, taky i na více dní.
1: Málo kdo ví, že kostel Nejsvětější Trojice ukrývá skutečný architektonický unikát. Čím je výjimečný?
2: Tím, že je to kostel Nejsvětější Trojice, tak tam stavitelé se snažili ukrýt to číslo 3. Je tam hned několikrát, jsou tam 3 lodě, kolem oltáře jsou 3 boční kaple, každou loď podpírají 3 sloupy a hlavní dominantou kostela je ten trojboký oltář, kdy stavitelé vlastně geniálně jednoduše nám přiblížili Boží Trojici. Oltář stojí na podstavci rovnostranného trojúhelníka a stejně jako Bůh je jeden ve 3 osobách, tak ten oltář je to jeden, ale vlastně to jsou oltáře 3. Když si návštěvník ten oltář obejde, tak pak lépe pochopí tu prostorovou koncepci toho oltáře.
1: Korunovační klenoty. Proč si je máme spojovat právě s tímto kostelem? Jo.
2: V zadní části kostela je oltář českých patronů, který je někdy z konce 19. století. A ještě zajímavé je to, že ten oltářní obraz, aby to mohl být oltář českých patronů, tak oltářní obraz je starší, ale na konci toho 19. století, kdo nebyl Čech na tom obrazu, nebo nebyl nějak navázán na českou zemi, tak byl přemalován, plus nějací další čeští patroni tam byli domalováni. A pod tím obrazem je schránka, ve které se ukrývá relikviář, který je ve tvaru svatováclavské koruny a jsou tam 3 drobné úlomky kostí svatého Vojtěcha Václava a Jana Nepomuckého. Ta koruna se na Křemešník dostala v roce 1946.
1: Takže i tu návštěvníci mohou vidět.
2: Ano, i tu je součástí komentované prohlídky.
1: To jsou samá velká lákadla. Určitě tím zásadním lákadlem je Křemešnické léto. Tomu se teď budeme hodně věnovat. Oficiálně už začalo. Jaká byla ta letošní myšlenka při sestavování programu na do letošní Křemešnické léto?
3: Tak letos jsme pojali Křemešnické léto, nebo respektive naučili jsme se v loňském roce, byla první akce, kterou velká akce, což byl koncert Spirituál kvartetu a byl na Křemešníku. Tak jsme to zkusili, vypracování rezervačního systému, tak a to se nám osvědčilo, takže letošní Křemešnické léto se snažíme, aby všechny akce byly tady na Křemešníku. Původně jsme vlastně využívali Pelhřimovské divadlo nebo Pelhřimovský kostel.
1: Takže teď už jenom Křemešník.
3: Teď už letos bude jenom Křemešník.
1: Výborně, hned po písnice vám přiblížíme, podle čeho se vybírají účinkující. A jestli je důležité přivést známá jména, nebo spíš vytvořit právě tu neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Kostelný Světější Trojice na Křemešníku, to je místo, odkud pro vás dnes vysíláme živě. Hosty u mikrofonu jsou zakladatelé Matice Křemešnické, a to Víčkoda starší a Víčkoda mladší, aby se to nepletlo. My si povídáme, nebo otevřeli jsme téma krásné akce, a to Křemešnického léta. Před pár minutami jsme hovořili o tom, že ještě donedávna probíhala akce v Pelhřimově částečně a částečně také na Křemešníku. Teď už se to všechno ale orientuje pouze a jenom na Křemešník, ale podle čeho vybíráte účinkující? Je důležité přeci jenom přivést ta známá jména, a nebo je důležitější vytvořit neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru?
2: Tak v podstatě obě dvě věci musíme vzít v úvahu. Máme trošku vyzkoušený, že zveme lidi, kteří mají k Pelhřimovu vztah, to je jedna vlastně skupina lidí, takže buď to jsou kněží, kteří v Pelhřimově působili, nebo odtaď pochází, nebo z okolí pochází, takže tyto akce jsou velice hojně navštěvované. A druhá věc je zase osobnost, jo, která je zdaleka, a my vlastně domluvíme tady přednášku, takže by to pro ty lidi dobré, že nemusí jezdit na druhý konec republiky.
1: V tom případě, na co se letos těšíte vy osobně nejvíce?
3: Tak těšíme se na divadelní představení Tereska, které je speciální v tom, že propojuje vlastně ty obě dvě oblasti, jak tu část duchovní, tak tu kulturní. A ještě je speciální tím, že herci přijedou sem na Křemešník, tady budou tu divadelní hru 4 dny upravovat přímo pro Křemešník, a pak příští týden od čtvrtka do neděle bude 6 představení probíhat, které teda už jsou bohužel vyprodané, nebo na jedno zbývá poslední jeden lístek. A dále se pak těšíme na koncert Pavla Helana, protože ty koncerty tady na Křemešníku v kostele, ta akustika je úžasná, je určitě jiná, než když jsme dělali akce v divadle v Pelhřimu. Vlastně ten barokní areál tomu dodá své kouzlo.
1: Takže tohle jsou ty top akce, na které se těšíte vy osobně.
3: Ano.
1: No, zároveň se nabízí také otázka. Přijíždějí lidé hlavně z okolí Vysočiny, nebo je to taková, řekněme, celorepubliková záležitost v rámci té návštěvnosti vašich akcí v rámci Křemešnického léta?
2: Tak samozřejmě převážná část hostů je tady z okolí Pelhřimova, ale myslím si, že trošku už se taky dostáváme do podvědomí, protože mi psala paní na mail, že by ráda sem jela na nějakou naší akci, ale že bohužel je zdaleka, abych jí doporučil přespání a kde by mohla spát. Takže si myslím, že to trošičku jako věhlas, jako trošičku Křemešník chytá. Dokonce v loňském roce jsem se účastnil i setkání Matic na Moravě. Morava je zase něco úplně jiného než Čechy v oblasti víry, oblasti duchovní. A i tam v podstatě jsme zaujali moravské Matice naší činností, takže nás pozvali, tak bylo to v Zašové, bylo to moc hezké setkání, a tak jsme si vyměnili tak jako různé zkušenosti, kdo co jak dělá. Takže si myslím, že trošičku ten věhlas jako toho Křemešníka určitě je.
1: No, hlavně bych řekla, že díky těm kulturním akcím vy sem přivedete i lidi, kteří třeba až tolik historii neholdují, a možná i najednou pak začnou holdovat, když tohle místo vidí a okouzlí.
2: Kéž by to tak bylo, budeme moc rádi.
1: Je nějaký večer nebo koncert z minulých let, na který třeba dodnes vzpomínáte, který byl opravdu takový, jako že jste si řekli, krása, to se povedlo?
2: Tak pro mě třeba to byl koncert v loňském roce, kde jsme tu měli komorní hudbu. Musím říct, že já pocházím z hudební rodiny. Moje sestra, bratr hrajou v orchestrech divadelních a samozřejmě jejich děti se také hudbě věnují. Já bohužel jediný jsem trošičku...
1: A na to jsem se chtěla zeptat. Jak jste na
2: to trošičku k té hudbě jako... Nechci říct, že měl odpor, ale trošku jsem to jako zlobil taťku, a tak mě jako stáhnul, říkal, 2 děti už je dost. Ale je pravda, že synové hrajou na varhany, takže určitě té hudbě taky se věnujem, ale ne v takové profesionální úrovni, jako od mého bratra a sestry. Takže tam vlastně ty děti hrajou v předních českých orchestrech a v podstatě nám sem přijeli zahrát. my bychom takové kapacity sem vůbec nebyli schopni dostat. Mm. Jako ten koncert byl nádherný, oni hrajou orchestr FOK, Národní divadlo, po celém světě koncertují, takže bylo to, na to rád vzpomínám. Jako.
1: My si dáme písničku a hned potom dojde taky na otázku, kolik lidí se vůbec podílí na přípravách jednotlivých akcí v rámci křemešnického léta, protože mám tu dva zakladatele, je vás víc nebo to všechno stíháte ve dvou? Počkejte si na odpověď.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes jsou mými hosty zakladatelé obecně prospěšné společnosti Matice Křemešnické, a to Vít Škoda starší a Vít Škoda mladší. Pánové, dostáváme se k další otázce. Hovořili jsme o křemešnickém létu. Kolik lidí se vůbec podílí na přípravě té celé sezóny? Ono to nebude jenom to křemešnické léto, předpokládám.
1: Tak v tom užším kruhu je nás asi 13 lidí, kteří se, bych řekl, aktivněji podílejí na přípravě celého toho léta. Máme už to tak trošku jako my nacvičený za ty léta. Vždycky ke konci roku je výroční schůze všech členů. Kdo přijde, přijde. Většinou velká účast sice není, protože je to v zimě a je to i tady, teda zrovna v hotelu na Křemešníku. Ale pár lidí prostě přijde a řekneme si, koho bychom třeba příští rok chtěli pozvat. A v podstatě v lednu, v únoru začíná kolečko telefonování a organizování a domlouvání termínu.
0: Takže jedna sezóna skončí, druhá sezóna hned obratem začíná. Vy vlastně ani nemáte takový ten konec a začátek. Vy jedete pořád, řekla bych.
1: Dalo by se to tak říct.
0: Co jsme tady ale otevřeli, a možná by bylo fajn to přiblížit i našim posluchačům, jsou adventní koncerty, které se tady na Křemešníku také konají. Jaká je tady atmosféra o Vánocích?
2: Tak vánoční koncert si získal už svou tradici, je vždycky v nějaký vhodný termín mezi Štědrým dnem a Silvestrem. Je to koncert při svíčkách, kdy opravdu po té, co se návštěvníci posadí do lavic a na židle, tak se celý kostel zhasne a hoří tam odhadem asi 150 čajových svíček plus nějaké velké svíce na oltáři. Ta atmosféra je krásná i s tím, že většinou tady na Křemešníku ještě bývá i sníh, takže mě to vždycky vánoční svátky zpříjemní, tady ten koncert na Křemešníku.
0: V tomhle ohledu, co návštěvníci většinou vůbec netuší, ale stojí zatím právě ta spousta práce. Co to je?
2: Tak je pravda, že některé akce jsou náročnější, třeba to divadelní představení Tereska, to jsme začali připravovat někdy v roce 2024, takže je to skoro 2 roky, než se to teda tady na Křemešníku snad povede ten příští týden. I ohledně všech těch akcí vždycky je potřeba připravit kostel, připravit ty židle, připravit zázemí pro účinkující. Třeba na té Teresce jsme v tom užším kruhu Matice strávili už minimálně 100 hodin práce na to, aby to tady na Křemešníku mohlo proběhnout, a to v tom není započítaná práce těch herců, pana režiséra, jenom aby ten Křemešník se připravil pro to, aby ta divadelní hra tady mohla být.
0: Všechny ty finance, které vy získáte, tak putují do oprav poutního areálu. Máte takovou tu vizi, na co by ten letošní výtěžek mohl být? Protože si říkám, že to pořád nebude stačit. Pořád to není dost.
1: Tak já to vemu toto téma trošičku ze širší stránky. Takže, jak jsme říkali v začátku, tak se snažíme o obnovu toho areálu okolo kostela. My jsme v roce 2020 vypracovali dotační, nebo zapojili jsme se k žádosti o dotaci z norských fondů, takže je vypracovaný projekt, je platné stavební povolení. Bohužel jsme nebyli vybráni, takže peníze jsme nedostali, tak jsme se obrátili jiným směrem, trošku tu stavbu nebo tu rekonstrukci etapizovat, a bohužel musíme jít formou výdělku z vlastních peněz a to samozřejmě vlastních činnosti, a to samozřejmě jde velice pomalu. Takže loni se nám podařilo poprvé vlastně do těchto budov zavést vodu, tady nikdy voda nebyla, chodilo se ke studni k nedalekému hotelu. Máme několik dobových fotografií, jak v zimě za největších mrazů, sněhu, tady nosí kýble vody. Takže to se nám podařilo v loňském roce, a letos bohužel to bude zase podobně, ale zase bude odpadní voda dolů.
0: Dnes pro vás vysíláme živě. Nacházíme se u kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Zůstávejte s námi i vy.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku, to je místo, odkud pro vás dnes vysíláme živě. Hosty u mikrofonu jsou dnes zakladatelé Matice Křemešnické, a to inženýr Vít Škoda a také pan doktor Vít Škoda. Pánové, dostáváme se k další otázce. Kdybyste měli nám dát důvod, proč letos vyrazit na Křemešník, tak jaké by ty důvody byly?
2: Tak určitě na naše teda ty pravidelné páteční programy během léta, kdy nám přijede Josef Prokeš, Václav Vacek, pak bude ten koncert Pavla Helana, koncert skupiny Řekni všem, to je z té kategorie, kdy tady na Křemešníku je krásná atmosféra, všichni členové skupiny mají ke Křemešníku vřelý vztah, většina z členů byla pod Křemešníkem, nebo se narodila přímo tady pod Křemešníkem. A pak ještě budeme pokračovat na podzim v září, kdy přijede pan Marián Pospěcha, a v říjnu bude přímo tady na Křemešníku kostele koncert Hradišťan a Jiří Pavlica.
1: Možná pojďme ještě doplnit, kde najdeme všechny ty informace týkající se křemešnického léta, protože může se teď stát, že nás někdo poslouchá a říká si, je, a teď jsem to nestihl. Tak kde to najdeme?
2: Všechny informace jsou na stránkách Matice Křemešnické a také na Facebooku Matice Křemešnické, kde jsou všechny akce založeny, takže by měly být snad jednoduše k dohledání.
1: Teď budu trošku osobnější. Máte na Křemešníku nějaké své oblíbené místo? Oba dva se začali usmívat, milí posluchači.
2: Já mám na Křemešníku rád místo v kostele, kde je socha svatého Dona Boska. Je to jeho nejstarší dochovaná socha v Čechách. A dostal se na Křemešník v roce 35, kdy kostel byl v té době ve špatném stavu, nebyly peníze na opravu, a tak se zdejší farnost modlila právě ke svatému Donu Bosco. Pro ně to bylo tenkrát aktuální záležitost, protože byl prohlášen za svatého v roce 1932. A opravdu po začátku modlitby přišlo tolik peněz, že se celý kostel opravil. Kolem toho svatého Dona Boska byly i srdíčka, které semka lidé věnovali za poděkování a vždycky dovnitř napsali, za co děkují nebo případně za co prosí. Často tam bylo za návrat z války, za vysvobození ze zajetí, ale také třeba za šicí stroj, tak kolem toho Dona Boska to mám já rád.
1: Jak to máte vy?
3: Tak já jsem na Křemešníku od dětství, takže já jsem tady měl spolužáka, který bydlel na Křemešníku, a v podstatě jsem s ním prolízal celý Křemešník od zimy až po léto. Tak samozřejmě je tu plno zákoutí, skalek, studánek, ale samozřejmě je krásné třeba včera večer, když jsem tady byl sám, pracoval jsem a nakonec jsem si zhasnul v kostele, byl jsem tam sám, tak člověk si 5-10 minut porelaxuje.
1: To zní
3: nějaká modlitba krátká.
1: Proč třeba ne? No, kdybyste měli jednou větou pozvat posluchače Českého rozhlasu Vysočina na letošní křemešnické léto, co byste jim řekli?
3: Tak my bychom byli moc rádi, když kdokoliv přijde na jakoukoliv naší akci, kterou tady konáme, každá je jedinečná a určitě vám přinese povznešení na duši a uklidnění, které je v dnešní době určitě nejvíce potřeba nebo hodně potřeba.
1: Já moc děkuju za to, že jste nás dnes na Křemešník pozvali. Bylo to tady s vámi velmi příjemné. A jestli bude stejně tak příjemné i křemešnické léto 2026, tak se opravdu návštěvníci mají rozhodně na co těšit. Díky moc. Hosty našeho vysílání byli dnes zakladatelé Matice Křemešnické, inženýr Vít Škoda a doktor Vít Škoda. Pánové, díky moc za to, co děláte. Opatrujte se a ať se vám všechno daří podle vašich představ. Naslyšenou.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Dnes jsme pro vás vysílali živě z kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Ihla Dvořáková a těším se na vás po dovolené. Opatrujte se a brzy opět naslyšenou.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Žďárští hudebníci budou celé léto hrát na restauračních zahrádkách. Do recyklohraní se na Vysočině zapojilo přes 90 škol a bude slunečno a větrno, teploty do 25 stupňů. Je středa 8. července a začínají polední zprávy s Jakubem Divišem. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Žďárští hudebníci si letos v létě vyzkouší pouliční hraní. Mají oživit všednodenní odpoledne na restauračních zahrádkách. Městské kulturní organizaci se zatím přihlásilo 7 hudebníků a jejich formací. Pro některé to bude první zkušenost s pouliční produkcí. Těší se na ní i jazzový kytarista Ladislav Výmola.
3: Vždycky, když jsem tady tomuhle byl vystavený, tak jsem byl úplně nadšený. Jo? Prostě házel jsem tam ty peníze do těch futrálů a podobně, protože mně to přijde jako zaprvé obrovská odvaha. Vždycky, jo, kdokoliv prostě, kdo jde takhle z kůží na trh a když se k tomu přidá ještě to, že těm lidem se to líbí a baví je to, tak to lepší, no.
1: První vystoupení je v plánu na zítřejší večer na nábřežních terasách u knihovny. Do letošního ročníku recyklohraní se zapojili žáci a studenti z celkem 95 základních a středních škol na Vysočině. Vyplývá to z dat pořadatele. Celoroční vzdělávací soutěž má školáky vést k ochraně přírody a udržitelnému způsobu života. Děti proto například uklízely přírodu, pořádali osvětové akce nebo sbírali použité baterie a staré mobilní telefony.
4: Z vysočinských škol si nejlépe vedli žáci ze základní školy ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku. V celorepublikovém pořadí skončili na 22. místě. Mezi nejlepší školy v kraji se zařadily také vzdělávací instituce v Okříškách a v Košeticích. Všechny tři získaly odměnu 5000 korun na ekologické exkurze, třeba do ekofarmy v Zašovicích. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce zhruba za měsíc představit kandidáty na reprezentačního trenéra. V podcastu Live Sport Daily taky zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč a dostat by měl dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Dvě osobní auta se střetla na spojovačce mezi Krátkou vsí a Stříbrnými horami na Havlíčkobrodsku. Na D1 ve směru na Prahu, kilometr 150, stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Dejte tam pozor. D1 ještě jednou do Brna, tradiční kolony před Brnem, teď zhruba od sjezdu na Ostrovačice 178. Opozdíte se asi o 20 minut. A na silnici mezi Humpolcem a Pelřimovem počítejte se zdržením mezi Vystrkovem a obcí Velký Rybník obousměrně. Je tam kyvadlový provoz, delší fronta teď směrem od Humpolce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 12. hodině na Českém rozhlase Vysočina začínají písničky pro Vysočinu, tak si o to vaši můžete zatelefonovat na číslo 22 155 49 99 nebo napište SMSku ve tvaru píseň Mezera a váš text na číslo 90 011 04 na SMS stojí 4 koruny a nebo taky můžete psát vaše přání přes formuláře, který je na stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Písničky pro Vysočinu s Martinem Vašíčkem.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď taky začaly písničky pro Vysočinu. A my jako první zdravíme naší pravidelnou posluchačku Hanku. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne. Halo, slyšíme se? Paní Hanko? Halo, halo?

0: Tak si nejsem jistý, jestli se teď slyšíme, tak ještě zkusíme. Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, výborně, slyšíme se. Tak povídejte, pro koho bude písnička?
1: Když bych byl tak vlnej, tak pro Mirka Prtíka, tak si káže, který mě, já jsem na Luzejku, já nechodím, a když si na boxeru, tak on mi tam doveze. Takže klobouk dolů před takovou ochotou. A taky pozdravuji jeho tatínka, ten mě vozil dřív. Je to asi 5 let, co mě vozil taky on. A jinak bych nechala zahrát Jiřince do žáru. A potom SOS, 158, hasičům, elektrikářům, kominíkům, doprářům a 155 všem posádkám sanitek i vrtulníkům, i když já ji neznám a doufám, že na to nebudu tak blbě, abych jim musel ho brát do helikoptéry. A potom ještě pozdrav policie a policijském kraje Vysočiny.
0: Dobrá.
1: A posílám jim písničku Haleluja s Leonardem Cohenem.
0: Tak písničku máme.
1: A držte se víc.
0: Ano, připravenou, tak ji posíláme i vám. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky hrajeme písničky podle toho, jak vy si je vybíráte. Jsou tady písničky pro Vysočinu a vy si můžete tu vaše vybrat na čísle 22 155 49 99. A my teď zdravíme do Třebíče paní Marii. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Martine, já vás zdravím a také přeji dobrý den všem a zdravím vás do redakce a všechny, kdo poslouchají tento krásný pořad. Písničky na přání a chci poděkovat všem mým kamarádům, kamarádkám, regionákům a známým, kteří mi přišli k narozeninám popřát nebo písničku zahrát a děkuji za krásná slova a ty přáníčka, které jsem od nich dostala, jak po telefonu, tak i písemná. A hlavně písničky v rádiu od regionu Vysočina. A moji milí, děkuji vám všem a mám vás moc ráda. A myslím na vás, až se zase sejdeme všichni v Třešti. A též děkuji mojí rodině, dceři, synovi, rodinám, vnučkám, vnukům, kteří přišli na tu krásnou moji oslavu a připravili mi krásnou oslavu 4. července. 2. července jsem měla narozeniny. Pane Martine, já vám děkuji za zahrání a přeji všem hezký den a hezký poslech, ať si každý poslechne. A písničku jsem vybrala 4 tenoři Vltava. Je to krásná píseň a mějte se všichni hezky a rádi. A vám moc děkuji za zahrání.
0: Taky děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Děkuji vám, na shledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Láká vás při cestování zastavit u silnice a otrhat třeba třešně? Co všechno to obnáší, to se dozvíme zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

Karton na obulek, a taký porcelán.

0: traje. Sí.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď vysíláme taky písničky pro Vysočinu. Vybrat si píseň můžete na čísle 22 155 49 99 nebo nám napište vzkaz SMS-kou, a to tak, že napíšete píseň, uděláte mezeru, napíšete vaše přání a pošlete na číslo 90 011 04. Jedna SMS-ka stojí 4 koruny, a nebo nám pište taky přes formulář na stránkách vysočina.rozhlas.cz. Dnes má 64. narozeniny americká písničkářka Joan Osborne, známá svým jediným hitem z poloviny 90. let s názvem One of Us. A my si dnes můžeme dát zároveň na a zahrajeme i Norám ke svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům a k nám do Českého rozhlasu Vysočina. To nám napsala posluchačka Sylvie z Prahy.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď vysíláme taky písničky pro Vysočinu a vy si o to vaše můžete zavolat na číslo 22 155 49 99 nebo napište SMS-ku píseň Mezera váš vzkaz a pošlete na číslo 90 011 04. Jedna SMS-ka stojí 4 koruny nebo nám pište přes formulář, který je na stránkách vysočina.rozhlas.cz. Zahrajte prosím jeden pamětnický duet písničku Říční proud, kterou v roce 1970 naspívali Laďka Kozderková a Karel Hála. Děkuje, Jarek Střeště.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě v tuto dobu taky vysíláme písničky pro Vysočinu krátce po půl jedné. Přáli bychom si zahrát skupinu Kabát a písničku Oni. Děkujeme a pěkný den všem přeje Jarda a také jeho kolektiv z práce.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky písničky pro Vysočinu. My teď zdravíme pana Jardu z Vojnova Městce. Vítejte v písničkách. Dobré odpoledne.
1: Já zdravím skvělý moderátory tady Českého rádia Vysočina a všechny posluchače. Tyhle krásné letní dny, všechno nám to vychází pomaly, i když je to takový extrémový, jak jsou lidi, tak takový asi počasí. A chtěl bych zahrát opožděně manželce Jaroslavě, synovi, téměř čtvrtého narození byl nadovolený, vnukem 23. července, a já jim spousta toho lidí kolem mě, no. Další vnuk, myslím, ve mě cenného, písničku od Michala Davida Poupata. Ať se všem daří a hlavně tomu mládí. Manželka už cvičila před 43 roky s tím Lukášem na stajím na hřišti, když byla ještě Spartakiáda, no. Tak se mějte všetci hezky a užívejte života.
0: Taky se mějte hezky, zdravíme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde v tuto dobu pravidelně vysíláme písničky pro Vysočinu. Další si vybral pan Jirka Střeště. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím a všechny posluchače. A protože je hezký letní počasí, tak jsem dneska vybral písničku od Valdemara Matušky a Evy Pilarový Tam za vodou v Rákosí.
0: Tak písničku máme připravenou, komu ji chcete poslat, jen tak pro všechny, nebo někomu konkrétně?
1: Pro všechny a celou tu naši regionáckou partu a taky vám do rádia. Moc děkuju.
0: Taky děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vánoční písničky pro Vysočinu jsou už téměř u konce. My tady máme ale ještě poslední přání, které k nám přišlo přes naše stránky vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den. Poprosila bych paní Helenu Vondráčkovou a její písničku Taneční střevíce, a to jen tak pro lepší náladu. Děkuje posluchačka Nina. Tak my zahrajeme a další písničky pro Vysočinu pro vás budeme mít opět zítra na Českém rozhlase Vysočina, a to v pravidelném čase, tedy po 12. hodině. Já vám všem přeju dobré středeční odpoledne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Farmáři na Vysočině sklidili první ozimý ječmen. Podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem je podle amerického prezidenta Trumpa u konce a bude slunečno a větrno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Prvních více než 2100 hektarů ozimého ječmene sklidili zemědělci na Vysočině. Jsou to zhruba 2% z celkové letošní osevní plochy obilovin v kraji. Průměrný hektarový výnos je zatím bezmála 6,2 tuny, vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství.
2: Loni činil hektarový výnos u ozimého ječmene 6,45 tuny. Současně ale loni sklízeli farmáři obiloviny z větší plochy než letos. Zatímco před rokem oseli skoro 123 900 hektarů, letos je to o zhruba 650 hektarů méně. Největší podíl má mezi obilovinami pšenice ozimá a ječmen jarní. Na Vysočině letos ubylo i řepky. Roste na necelých 36 300 hektarech. Loni to bylo asi o 2600 hektarů více. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministerstva zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD, na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem podle amerického prezidenta skončilo. Donald Trump to řekl na summitu NATO v Ankaře. S Teheránem už dál jednat nechce, považuje to za ztrátu času a Írán se označil za lháře. Spojené státy na Írán v noci podnikly sérii náletů. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující v Hormuzským průlivem. Trump v Ankaře také ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojený s jejich postojem vůči americkým nárokům na Grónsko i americké a izraelské válce proti Íránu. Španělsko zase kritizuje za nesouhlas s navýšením výdajů na obranu NATO a za neposkytnutí vojenských základen ve válce s Íránem.
1: Počasí.
0: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Přidá se ale čerstvý vítr s nárazem až 55 km za hodinu, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 141 stojí porouchané vozidlo. V opačném směru na Prahu, kilometr 152, je zúžení, levý jízdní pruh je uzavřen z důvodu údržby. A na nehodu pozor mezi Dolní Cerekví a Batelovém u křižovatky na Rohoznou. Střetlo se tam osobní a nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo, když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo, ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vš-

0: čím všudy, ty kulatý očička to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch luvazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten luvaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten luvaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho luvazu to fungovalo naštěstí taky.
1: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
0: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal. To byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi, a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě, a my jsme to pojmenovali Klok TV, a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem v naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
1: Tak tam to asi začalo.
0: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád. Jo? Mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování. Hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty, jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
1: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
0: no, tak to
1: Trabant
0: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
1: No, lidi říkali, to skoro stejný.
0: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: questions. Pozor, boty! Pochodem wchod!
1: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
2: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl a nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty... A člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
1: To už přestávala být pomalu výzva toto.
2: No ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako.
1: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
2: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme, tak to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom to jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
1: na
2: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
1: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
2: No, a je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. No, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. My jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich trabantů, budeme dělat něco s nějakým luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Pertu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
1: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to plavání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel jen 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Koupnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se daly sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ona má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi. A vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný. Oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský vlastní terabajtový disky a takhle to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu, nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a z druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. Jo, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: je výjimečná.
1: Afrika je prostě výjimečná, za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako, tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Stavebním firmám na Vysočině vzrostla výroba i počet vydaných povolení. Americký prezident Trump na summitu NATO zkritizoval Španělsko, tvrdí, že s ním chce přerušit obchodní vztahy. A v noci se ochladí až na 11 stupňů, zítra bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý den. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem tedy 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richtrová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu, novelu teď posoudí Senát. O více než 15% stoupla v letošním prvním čtvrtletí základní výroba stavebním firmám se sídlem na Vysočině. Činila 1,7 miliardy korun, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
4: Na Vysočině se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil i počet vydaných stavebních povolení. Investoři je získali pro skoro 950 staveb. To je o téměř 13,5% více než před rokem, což je skoro dvojnásobný nárůst oproti celorepublikovému průměru. Nadprůměrné je i navýšení základní výroby na Vysočině. Celostátně činil nárůst asi 13%, tedy o 2% méně než v regionu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Do letošního ročníku recyklohraní se zapojili žáci a studenti z celkem 95 základních a středních škol na Vysočině. Vyplývá to z dat pořadatele. Celoroční vzdělávací soutěž má školáky vést k ochraně přírody a k udržitelnému způsobu života. Děti proto například uklízeli přírodu, pořádali osvětové akce nebo sbírali použité baterie a staré mobilní telefony.
5: Z vysočinských škol si nejlépe vedli žáci ze základní školy ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku. V celorepublikovém pořadí skončili na 22. místě. Mezi nejlepší školy v kraji se zařadily také vzdělávací instituce v Okříškách a v Košeticích. Všechny tři získaly odměnu 5000 korun na ekologické exkurze, třeba do ekofarmy v Zašovicích. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se Španělskem přeruší obchodní vztahy. Řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Dodal, že ministru financí Scottu Bessentovi nařídil zastavit obchod s Madridem. Španělská vláda na to reagovala s tím, že s Washingtonem udržuje skvělé vztahy, hospodářské vztahy a neplánuje na tom nic měnit. Sport. Fotbalový trenér Alvaro Arbeola zamířil po konci v Realu Madrid do anglické Premier League. 34-letý španělský kouč podepsal kontrakt do léta 2029 s vedením londýnského Fulhamu. A tenistka Linda Nosková se pokusí projít do semifinále travnatého Grand Slamu v Londýně. Právě v těchto chvílích ve Wimbledonu začíná její první utkání v kariéře s Belgičankou Mertensovou.
0: Počasí.
2: Havlíčkově Brodě nebo v Bystřici nad Pernštejnem teploměry ukazují 21 stupňů, v počátkách zatím 17. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. I zítra bude převažovat slunečno, na severovýchodě kraje později spíše oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 141 stojí porouchané vozidlo a v opačném směru na Prahu kilometr 147 je zúžení, levý jízdní pruh.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne, máme 14 hodin, 8 minut k tomu. Máte podovolené nebo čekáte, až konečně přijde? Pomůžeme vám volný čas vyplnit, protože na Vysočině se pořád něco děje. S několika nápady za mnou přišla do studia kolegyně Irena Šarunová. Já přeji tedy hezké odpoledne a kam nás pozveš?
1: Krásné odpoledne. Tak třeba hned na zítřek pozvu milovníky dechovky. V Jihlavě na Masarykově náměstí proběhne další z velmi oblíbených promenádních koncertů. Tentokrát k poslechu i tanci zahrají Galáni z Přibyslavic. To, že jsou koncerty oblíbené, vidí každý čtvrtek z oken naší redakce. Posluchači si zabírají místa už víc než hodinu před začátkem. Hrají o 16 hodin.
0: Jaké pozvánky si připravila na víkend?
1: Je toho spousta, ale vybrala jsem třeba historicky první Open mistrovství České republiky ve sprint motokrosu, které se koná na Pacovském propadu. Nová disciplína propojuje klasický motokros s principem ploché dráhy a přivede do Pacova vybrané elitní jezdce. Klasifikace je v sobotu 11. července od 13 hodin a vlastní závod pak začíná v 16.30. Pokud dáváte před motory přednost čtyřnohé koňské síle, zajeďte do Šiklova mlýna. V sobotu tam mají velký den koní a na programu jsou mimo jiné jezdecké závody, indiánská show, ohňová show nebo průvod herců, kaskadérů a zvířat. To vše v sobotu.
0: K létu také patří návštěvy.

0: návštěvy hradů a zámků. Kam tedy zajet za kouskem této historie?
1: Třeba na zříceninu hradu Zubštejn na Žďársku. V sobotu a v neděli se tam koná už 22. ročník festivalu šermu, hudby a tance. Kromě šermířských soubojů, tance a historických kostýmů se můžete těšit i na práskání bičem nebo lukostřelbu a všechno si můžete zkusit. Program je opravdu bohatý. V sobotu od 9.30 do 20 hodin a v neděli od 9 do 16.
0: To tedy je. Na zajímavé akce na víkend vás pozvala redaktorka Irena Šarounová, já ti děkuji. A dodám, že všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a také na našem Facebooku. A pojďme dál. Zkontrolovali jste si před dovolenou platnost svého cestovního pasu? Pokud končí, může se jeho obnova protáhnout. Zájem o výměnu dokladů je totiž o letních prázdninách vyšší než po zbytek roku. A jak dlouho si na takový nový cestovní pas počkáte, o tom už si budeme za chvíli také povídat v našem vysílání. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Prý není to se mnou snadné.

asemenea îți da ce chtěl bych jinam mít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vás při cestování zastavit u silnice a otrhat třeba třešně? Co všechno to obnáší, to se dozvíme zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Eva Farná, máme 14 hodin 23 minut. Na začátku prázdnin obvykle roste poptávka po cestovních dokladech. Jejich výměnu nebo vyřízení totiž lidé často nechávají na poslední chvíli. Jak situaci zvládají úřady na Vysočině a jak rychle si cestovní pas můžete vyřídit, to zjišťovala redaktorka Magdaléna Machová, která je teď se mnou ve studiu a já přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jaký je o nové cestovní pasy zájem, jsem zjišťovala v okresních městech na Vysočině a podle odpovědí úřadů to zatím nevypadá na výrazný nápor. To ostatně potvrzují i online rezervační systémy jednotlivých úřadů, kde jsou stále volné termíny. No a když zmíním konkrétní čísla, tak třeba v Pelhřimově požádalo minulý měsíc o vydání cestovního pasu 289 lidí. To je o 80 žádostí více než na začátku roku. Podle mluvčí města se ale vyšší zájem na fungování úřadů výrazně neprojevil. V některých vytíženějších časech se sice čekání u přepážek prodloužilo, maximálně ale na 45 minut. Také ve Žďáře nad Sázavou se kvůli vyššímu zájmu netvoří nějaké větší fronty. A to i přesto, že tam v červnu přijali zhruba o 200 žádostí více než v předchozích měsících.
0: A jak jsou na tom další úřady?
1: V Třebíči i Havlíčkově Brodě jsou na tom podobně. Ani tam letní sezóna chod úřadu nijak výrazně neovlivňuje. Podle pracovníků úřadu totiž lidé cestují více po celý rok a o doklady tak žádají průběžně. Nápor nepocítili ani pracovníci jihlavského magistrátu. O letních prázdninách vyřídí v průměru kolem 50 žádostí denně. Je to sice o něco víc než během roku, ale podle úřadu nejde o rozdíl, který by výrazně ovlivnil běžný provoz. Lidé, kteří přijdou požádat o osobní doklady, jsou průběžně odbavováni.
0: Já se ještě zeptám, nebo připomeň ještě, jak dlouho času mají úřady na vydání pasu?
1: Na běžné vydání cestovního pasu mají úřady zákonnou lhůtu, a to je 30 dní. Často se ale stává, že lidé zjistí propadlý doklad až těsně před dovolenou. Pak můžou využít dvě možnosti zkrácené lhůty, a to buď vydání do 5 pracovních dní nebo do 24 hodin. V takovém případě už si ale musí pas vyzvednout přímo na ministerstvu. Žadatelé musí taky počítat s poplatkem, který třeba při tom expresním dodání do jednoho dne dělá 6 000 korun. Na rozdíl od běžných úřadů na Vysočině, ministerstvo teď zažívá jedno z nejvytíženějších období roku a potrvá až do konce září. Jen v červnu přijímal rezort v průměru 4 000 žádostí denně. Největší nápor bývá v dlouhé pracovní dny, tedy v pondělí a ve středu, kdy počet žádostí stoupá až na 6 500 za den.
0: Říká redaktorka Magdaléna Machová, já samozřejmě děkuji za informace. A milí posluchači, zavřeli vám květinářství a potřebujete nutně květinu? Tak zůstávejte s námi, v Třebíči vás zachrání Květobox. Jak funguje, se dozvíte už za pár minut.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Když to manžel nebo přítel přepískne s dobou návratu domů, může svou ženu potěšit čerstvou květinou, a to i přesto, že už je všude zavřeno. Pokud bydlí v Třebíči, stačí si dojít pro puget do květoboxu. Aranžérka Jitka Svobodová jej denně doplňuje a stále vymýšlí nové barevné kombinace a vazby. Kolem jdoucí tuto možnost objevují zatím víceméně náhodou.
2: Tady jsem uviděla nějaký květobox.
3: No vidíte, jak si můžete nějaký vybrat, nějaký pugetek.
4: Vedle všelijakých zásilkových boxů vyrostl v Třebíči trochu jiný box. Nabízí květiny, které do něj dodává aranžérka Jitka Svobodová.
5: Já už se v floristice pohybuju 15 let a snažila jsem se dostat blíž k lidem. Nechtěla jsem kamennou prodejnu a tohle mě přišlo jako ideální možnost nabídnout kytky, ale zároveň nebýt upoutaná do kamenné prodejny, protože dělám zejména svatby.
3: Máte to jako věc, kterou si člověk vysní, když je mu třeba 10 roků a říká si, já chci dělat s kytičkami.
5: Byl to takový sen. Já jsem vždycky říkala, že chci mít květinku. Teď už to naopak neříkám, protože je to velký úvazek a všechny květináře obdivuju. Ale práce s květinami je takový to moje, co já ráda dělám. Pak přišla kamarádka s kamarádem, jestli jmenou dělám svatbu. Říkám, a tak jako proč ne? A pak se začali kamarádi kamarádů, známí známých a už se to valilo. A tady asi na Třebíči mě hodně lidí zná, zejména jako svadební floristku.
3: U těch svadeb, ale i u ostatních příležitostí se hodně dbá na trendy, jaké jsou v barvách a složení těch květin. Taky to sledujete a řídíte se tím, nebo je důležitější to, co si přejí snoubenci?
5: Já se tím řídím, ale přijde za mnou nevěsta, řekne mi, takhle nějak si to představuju, řešíme spolu ty možnosti, jak to vlastně udělat a jestli ta barva je teda ta správná pro ní, ale většinou to nechávám na tom, co si přeje nevěsta, protože je to její svatba, je to její věc. Já vždycky říkám, vy se musíte ten den cítit jako princezna, vy jste tady ta důležitá prostě. Já můžu poradit, můžu navést, ale nemůžu do toho mluvit.
3: U těch aranží jsou, bych řekla, nekonečné možnosti.
5: Občas dělám třeba zátiší pro fotografa, nebo dozdobuju kancelář, nebo kosmetický salon, kavárnu. Těch prostorů je hodně, kde už jsem se pohybovala. Tohle je box, který se normálně dá objednat, je na zakázku, po republice už jsou, už se to k nám dostává. To není, že bychom byli úplně první.
3: Víte už o někom, komu třeba nějaká květina od vás tadyhle z květoboxu zachránila vztah?
5: To se ke mně úplně ještě nedostalo, ale vím, že kamarád hned využil květoboxu a dovezl kytičku kamarádce. Musím říct, že je to tady pár dní a prostě lidi se naučili a chodí. Sami vidíte, že teď zrovna tady chybí 4 kytičky z 12. Včera jsem tady byla dvakrát. Ono mi to píše na telefon, kolik se toho prodá, takže já to vím, kolik mám dovíz zase kytiček.
3: Je, teď mi to cinklo na mobilu, musím rychle něco uvázat.
5: Teď třeba se ozvali 3 cinknutí za sebou. Věděla jsem, že to nemám, takže než jsem byla za váma, tak jsem ještě dodělávala kytičky. Takže
3: je, vy sebou máte?
5: Mám sebou.
3: No tak to pojďme doplnit.
5: Přidáme třeba do boxu číslo 7, tak si dáme 07, otvíráme.
3: No a když třeba přijdete a říkáte si, tady už to trošinko vadne.
5: Tak to vyndám a vyměním.
3: Tolik mužů může udělat radost.
5: Když jsem o tom začala mluvit před manželem, tak ten říká spoustu věcí, co jsi vymyslela, úplně je super, jako to, že dělám tu floristiku a všechno, ale tohle, mamko, to si myslím, že má největší budoucnost. Ze svého pohledu jako muže, to říkal jo. Samozřejmě.
3: Střeviče Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 14:46, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Už za chvíli vás František Kinský pozve na další z našich zámků. Bude tu zastávka našeho zámeckého léta, tak si na to určitě počkejte. Teď přidáme informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má meteoroložka Bára Kučerová, kterou vítám a zdravím. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat na aktuální stav počasí na Vysočině.
2: Tak oblačnosti postupně ubývá, zatímco na severu kraje nebo severovýchodě tam už je skoro jasno, tak v té jeho jižní části tam ještě možná převládá někde spíše polojasno, ale i tak ty teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Něco se ještě změní do večera?
2: A mohlo by se změnit, a to z hlediska teploty by ještě mohly trošičku povyrůst. Maxima očekáváme mezi 22 a 25 stupni Celsia a vítr ten by měl vydržet vát čerstvý severozápadní s rychlostmi do 30 km v hodině, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, ale vítr pak večer může postupně slábnout.
0: A jaká bude noc na Vysočině?
2: A ta bude zpočátku skoro jasná nebo jasná, postupně se většinou udělá zpátky polojasno a zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
0: A ještě jedna otázka, co potom nabídne zítřek?
2: Zítřek zůstane skoro jasný až polojasný, chvílemi může být i oblačný, a to spíše na severovýchodě kraje. Zítřejší teploty očekáváme stejné jak dnes, tedy 22 až 25 stupňů Celsia, a k tomu bude vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale přes den stále, a to hlavně na jihovýchodě kraje, může být přechodně a lokálně i čerstvý, právě stále s těmi nárazy kolem 55 km v hodině. A zítra zase večer by vítr měl slábnout.
0: Tolik tedy informace o počasí a meteoroložka Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám za ně děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne, blíží se 15. hodina. Také letošní prázdniny jsou podobně jako ty loňské. V našem vysílání ve znamení zámeckého léta nabízíme vám další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá František Kinský a právě tomu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto. Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
2: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
3: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
2: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
3: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
2: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
3: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finet a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Česko má podle předsedy ODS Kupky přispívat do vlastní muniční iniciativy, nikoli americké. Zájem o cestovní pasy roste, chod úřadů to ale neovlivňuje. Farmáři na Vysočině sklidili první ozimý ječmen a počasí v noci se ochladí až na 11 stupňů, zítra bude slunečno a teploty do 25. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem, dobré odpoledne. Česko se má podle předsedy ODS Martina Kupky soustředit na vlastní muniční iniciativu a přispívat do ní. Řekl to v reakci na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Kupky se má Česko primárně držet vlastních projektů.
3: Především to máme muniční iniciativu, kterou Česká republika iniciovala. A pokud máme někam pomoci, tak je to právě tenhle projekt. A myslím, že tady má prostě premiér jednoznačně uplatňovat zájem České republiky, ne Spojených států amerických. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
1: Se zapojením do iniciativy nesouhlasí koaliční SPD. Podle jeho předsedy Tomia Okamury je rozhodnutí v rozporu s programovým prohlášením vlády. Řešit to bude na páteční koaliční radě. Zvýšený zájem o vydání cestovních pasů evidují od začátku léta úředníci na Vysočině. Například ve Žďáře nad Sázavou za červen odbavili na přepážkách o 200 klientů více než v každém z předchozích měsíců. Zároveň stále více lidí žádá o takzvaný zrychlený pas, který si vyzvednou do 5 pracovních dní.
4: Vyšší zájem o vydání cestovních dokladů registrují v Pelhřimově, Třebíči, Havlíčkově, Brodě nebo Jihlavě. Ani v jednom městě, ale podle pracovníků neovlivňuje chod úřadu, ani výrazně neprodlužuje čekací dobu u přepážek. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Prvních více než 2100 hektarů ozimého ječmene sklidili zemědělci na Vysočině. Jsou to zhruba 2% z celkového letošního osevní plochy obilovin v kraji. Průměrný hektarový výnos je zatím bezmála 6,2 tuny. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství.
5: Loni činil hektarový výnos u ozimého ječmene 6,45 tuny. Současně ale loni sklízeli farmáři obiloviny z větší plochy než letos. Zatímco před rokem oseli skoro 123 900 hektarů, letos je to o zhruba 650 hektarů méně. Největší podíl má mezi obilovinami pšenice ozimá a ječmen jarní. Na Vysočině letos ubylo i řepky. Roste na necelých 36 300 hektarech. Loni to bylo asi o 2600 hektarů více. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, ve vazbě i dál zůstává. Za mřížem je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení. Sport. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce zhruba za měsíc představit kandidáty na reprezentačního trenéra. V podcastu Live Sport Daily taky zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč a dostat by měl dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončil po vyřazení ve skupině mistrovství světa Miroslav Koubek. Počasí. Obloha nad Vysočinou je teď převážně polojasná a teploty se pohybují mezi 18 a 23 stupni. Třeba ve Žďáře nad Sázavou je 20, v Jihlavě 22. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. I zítra bude převažovat slunečno, na severovýchodě kraje později spíše oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dvou osobních aut se stala na D1 za 9 kříži kilometr 170, auta jsou v odstavném pruhu a provozu nebrání. Na D1 ve směru na Prahu na kilometru 153 je uzavřený levý pruh, silničáři opravují kanalizaci a stejně tak pak i dále na kilometru 147.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Kolegyně Adéla Zachová, regionální stopař, se podívala do městské

0: zdraví.
1: Je komáří bodnutí nebezpečné? Přenášejí i komáři podobně jako klíšata nějaké nemoci?
2: Komáří bodnutí je nepříjemné, svědí je to protivný. Co se týká onemocnění, rizika jsou tak malá, že odborná veřejnost říká, že komáři v Česku nepředstavují riziko přenosu nemocí. Oni i ti odborníci se přeli. Zkoumal se přenos lyme boreliózy, protože mnoho lidí tvrdí, že neměli klíště. Ale oni si ho prostě nemuseli všimnout, obzvlášť v podobě nymfy. Každopádně předpokládá se, že komár se je příliš krátce na to, aby získal množství borelií významných pro přenos. Komára bych se bála spíše v Africe kvůli malárii.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: třešně. Co všechno to obnáší, to se dozvíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Vysočině.
1: Lokalita Zichpil se nachází v Humpolci. Tato původně chudinská zástavba sousedí s bývalým židovským městem. Návštěvníci uvidí vše, co patřilo k životu lidí v 18. a 19. století. Například vybavení do kuchyně nebo hospodářské nářadí. Více informací nám ale teď řekne regionální stopař Adéla Zachová. Já přeji dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Čtvrť Zichpil se spolu s židovským městem nachází mezi Horním náměstím a Hřbitovem. No a návštěvníci se můžou těšit na nápravníkovo stavení, což je takový poloroubený přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně a bočním zděným přistaveným chlívkem. No a tam se seznámí s počátky osídlení regionů, vzniku města Humpolce a historií lokality Zichpil. A díky nejrůznějším dochovaným artefaktům návštěvníci si uvidí, jak dříve ti místní obyvatelé žili. No a abychom měli ještě konkrétnější a přesnější představu, tak já jsem si do vysílání pozvala kastelána Pavla Koupka, kterého tu teď vítám. Dobré odpoledne.
3: Hezký den. Tak to nejzajímavější, co je u nás ve stavení vidět, protože Humpolec je původně soukenické město, tak samozřejmě tam nesmí chybět soukenický stav. Ale v tom našem stavení ta naše projítka toho skanzenu teprve začíná. Pak se pokračuje do sousedního tolerančního Kostajku, to je údajně nejstarší v Čechách. Ani tam to nekončí, ještě se pokračuje do bývalé židovské synagogy, kde bych doporučil, pokud tam návštěvníci se rozhodnou po té synagoze, tak aby si všimli nástěnných maleb, protože ty neuvidí také v žádné jiné synagoze, protože v těchto objektech ty malby nemůžou nebo nesměly zobrazovat zvířata a my je Humpolci máme.
2: Já moc děkuji a už jenom přidám informaci, že na tyto prohlídky můžete během prázdnin dorazit každý den, kromě pondělí od 10 hodin do 17.
1: Do humpolecké čtvrti Zichpil jsme se podívali tady s regionálním stopařem Adélou Zachovou a také panem kastelánem Pavlem Koupkem. Já vám oběma děkuji a naslyšenou.
2: Díky, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.

0: Posloucháte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Přiblížila se půl čtvrtá a mnozí už míří z práce domů. Říkají si, konečně zase padla. A jaká bývávala robota za starých časů a co zahrnovala, to teď uslyšíme od Miroslava Marka.
1: Bejvávalo.
2: Kterak se robotovalo. Robota u nás byla zrušena 7. září 1848, kdy k tomu císař pán vydal příslušný patent. Co ale to robotování vlastně obnášelo? O co vůbec šlo? Bývala to neplacená práce poddaných, tedy lidí podřízených vrchnosti, vykonávaná ve prospěch majitele panství. Robota pro feudální vrchnost zahrnovala rozličné činnosti a byl dán i přesně daný počet dní v týdnu či v roce. Robota mohla být i několika druhů. Hlavně šlo o potažní robotu a robotu ruční. Ruční práce spočívaly například v tom, že poddaní museli na polích svých pánů plít plevel. Potažní robotou byli zatíženi sedláci, kteří měli svoje koně nebo voly a zahrnovala především orbu. Robotní zatížení se vztahovalo k chalupě, k danému hospodářství, nikoliv ke konkrétnímu člověku, poddanému. Sedlák tak robotovat nemusel, mohl místo sebe posílat jednoho ze svých čeledínů a sám dělat na svém. Jenže i jedna chybějící síla, mnohdy se jednalo o jediného čeledína, mohla být značnou zátěží. Běžně se robotovalo 12 hodin denně, ale třeba teď při žních i 16. Většinou 3 dny v týdnu, leckde i víc, záleželo na panstvu. No a zítra o hledání ztracených věcí.
1: Bejvávalo.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Pořadu Fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Stopy Fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: Starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Jako již tradičně před 16. hodinou míříme vždycky s Dášou do kuchyně. Školní jídelní nám s vařením o prázdninách navíc nepomáhají a tak je potřeba každý den přijít s nějakým nápadem, co si dáme k obědu. I dnes pro vás máme tip. Budou to slovenské halušky, ovšem z velmi jednoduchého těsta. Takže teď už dávám slovo kolegyni Dáše Kubíkové, která přichází s dalším výborným receptem.
2: Uvařit si podle typických receptů z kuchyní jiných zemí není v dnešní době nic vzácného. Schválně, kolikrát už jste si letos dali špagety nebo třeba guláš. Také na Slovensku mají Dobroty, které u nás zdomácněly a rádi si na nich pochutnáváme. Takové halušky s brinzou jsou hotové 1-2 a když si je posypete do křupava opečenou slaninou, musí prostě každému chutnat. Kolegyně Irena Šarounová si je také vaří ráda a s námi se podělila o snadný tip na haluškové těsto.
3: Miluju slovenské halušky s brinzou a tak, když se mi dostala do ruky pravá brinza statér, tak jsem neváhala a tentokrát jsem našla recept na halušky s jogurtem. Na dvě poměrně velké porce jsem použila půlkilového bílého jogurtu, 20 deka polohrubé mouky, jedno vejce, špetku soli. Z toho jsem vyrobila jednoduché těstíčko a ideálně přes ten originální cedník na halušky jsem to protlačila do hrnce osolené horké vody. Do 5 minut hotovo, scedila jsem, rozdrobila jsem do toho čerstvou brinzu, trochu naředila zakysanou smetanou a navrch samozřejmě vypražená slaninka.
2: Vida, takže pokud je vás víc, z celého půlkilového balení jogurtu si těsta můžeme udělat dvakrát tolik. Pokud nám třeba už nevyzbyde brinza, můžeme si dát halušky se slaninou a se zelím. Tak jako tak budou úžasné. Dejte si a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stavebním firmám na Vysočině vzrostla výroba i počet vydaných povolení. Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. Spojenci z NATO se na summitu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard eur. A v noci se ochladí až na 11 stupňů, zítra bude slunečno a teploty do 25. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. O více než 15% stoupla v letošním prvním čtvrtletí základní výroba stavebním firmám se sídlem na Vysočině. Činila 1,7 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Na Vysočině se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil i počet vydaných stavebních povolení. Investoři je získali pro skoro 950 staveb. To je o téměř 13,5% více než před rokem, což je skoro dvojnásobný nárůst oproti celorepublikovému průměru. Nadprůměrné je i navýšení základní výroby na Vysočině. Celostátně činil nárůst asi 13%, tedy o 2% méně než v regionu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužívat i dalšího 12-letého. Případem se zabývá středočeský krajský soud. Lékaři hrozí až 12-leté vězení, ten ale vinu odmítá. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu víc než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Sport. České volejbalistky vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou za necelých 30 minut s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám. A tenistka Linda Nosková hraje právě v těchto chvílích o postup do semifinále Wimbledonu s Belgičankou Mertensovou, se kterou bojuje poprvé v kariéře. Počasí. V Chotěboře teď naměříte 22 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo v Telči 23. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. I zítra bude převažovat slunečno, na severovýchodě kraje spíše oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor teď na silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. U odbočky na Lukov bouralo osobní auto s autobusem a silnice je neprůjezdná. Na silnici mezi Pelhřimovem a Táborem u obce Kámen havarovalo osobní auto a provoz jede kyvadlově jedním pruhem. A na silnici mezi Humpolcem a Pelhřimovem počítejte se zdržením, je tam kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
3: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hice ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na

0: vaše přání.
1: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
2: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout, prostě, a aby se tomu ostatní smáli, no.
1: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Altus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
2: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
1: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuju den.
5: Pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Tady Ondra Zinatovice, já zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: Na to se nezapomíná. A ne. Já bych chtěl určitě Petru Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zevník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
6: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
9: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
10: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
10: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
10: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
10: mějte
4: vám
10: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
11: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
12: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
11: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: to je
11: po boku.
12: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, tak bojím, to je Václav Trégla.
11: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
13: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten kouz znáš, není to tělo mý,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu, Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmějte být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílková, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, to já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
4: No.
3: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš,
2: představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, proč? No a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ potom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salamou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jájou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží
1: a pláče, že s ní nechceš pozorovat
2: hvězdy.
1: Ne,
2: ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pus mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. Já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím
1: no,
2: František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my no. si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost. Měl jsem si dát štamprle. Nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta krajta.
2: Měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den. Haló.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo,
9: všechno. Tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
8: Cesta změny, No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No, tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano,
8: bezbrzlíkovec.
9: Ano,
8: typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No,
8: že
9: aspoň
8: odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelnici. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále jo. V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To je bejt zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čem večer a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: mlčení. Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco doblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle vedry.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za ty
4: leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně, já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se dnes budou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Yeah. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: No, tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte
1: hurá,
2: si je.
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Netín na Žďársku a Humpolec vyhráli se svými obecními zpravodaji. Senát znovu zamítl návrh na ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o možných dodávkách střel do systému protivzdušné obrany Patriot. A počasí v noci se ochladí až na 11 stupňů, zítra bude slunečno a teploty do 25. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Nejlepší radniční zpravodaj mezi tuzemskými městy má Humpolec, informovalo o tom Sdružení místních samospráv, které je jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže. Humpolec uspěl v kategorii nad 10 000 obyvatel. Porotci ocenili úroveň obsahu i grafické zpracování, zaujal je i vkusný, citlivý a profesionální přístup k fotografiím.
2: Soutěž letos poprvé otevřela novou kategorii pro nejmenší vesnice do 500 obyvatel. Ovládli Netín na Žďársku. Podle poroty zdejší obecní zpravodaj vyniká obsahovou pestrostí a šíří témat, o kterých píše. Netínu pomohl i slovy hodnotitelů ve své kategorii mimořádný přístup k práci s fotografiemi a titulky. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, který tentokrát navrhovala skupina senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou-Vildumecovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Pro zamítnutí návrhu v ústavní novele byla v prvním čtení těsná většina 32 ze 63 přítomných senátorů. Pokračuje předkladatelka Jana Mračková-Vildumecová.
3: Bylo to o jeden hlas. Právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
1: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Obecnou povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince obsahuje zákon o jejich oběhu. Spojené státy by Ukrajině mohly dát licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v turecké Ankaře. Podle Trumpa taky bude důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
4: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
1: Trump řekl, že po jednání se Zelenským ještě plánuje telefonát s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Počasí. Nový Rychnov 21, Libice nad Doubravou 22 a Jihlava 23 stupňů, to jsou teploty z Vysočiny právě teď. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. I zítra bude převažovat slunečno, na severovýchodě kraje později spíše oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u Štoků bourala dvě osobní auta, silnice je s opatrností průjezdná. V Pelřimově se stala nehoda v ulici Humpolecká, dejte tam pozor. A u obce Netín máme hlášený dopravní problém, děti z tábora sedící na silnici, tak tam dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Kontrolovali jste si před dovolenou platnost svého cestovního pasu? Jak dlouho si na nový cestovní pas počkáte, tak to se dozvíte už za pár minut z vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý podvečer, vítejte u zpravodajského servisu pro středu 8. července. Tržby průmyslových podniků na Vysočině vzrostly za první čtvrtletí o téměř 2,5% na 47 miliard korun. Ve srovnání s ostatními kraji jde o nadprůměrný růst, v Česku totiž průmyslovým výrobcům tržby naopak mírně klesly. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dařilo se i stavebním firmám v regionu, kterým výroba vzrostla o více než 15%. Zvýšený zájem o vydání cestovních pasů evidují od začátku léta úředníci na Vysočině. Například ve Žďáře nad Sázavou za červen odbavili na přepážkách o 200 klientů více než v ostatních měsících. Oblíbenější je taky takzvaný zrychlený pas, který si lze vyzvednout do 5 pracovních dní. No a my téma rozebereme už podrobně za pár minut. Farmáři na Vysočině začali sklízet ozimý ječmen, zatím je sklizených asi 2100 hektarů s průměrným hektarovým výnosem bezmála 6,2 tuny, což představuje zhruba 2% z celkové osevní plochy obilovin v regionu. Třebíčské městské policii dlouhodobě chybí strážníci, plné stavy nemá už více než rok. Aktuálně jsou 3 volná místa, všechny pozice jsou v terénu a ve 12-hodinových směnách. Celkem 153 opilců v červnu přenocovalo na záchytné protialkoholní stanici v Jihlavě. Je to nejvyšší měsíční počet od začátku letošního roku. Podle vedení nemocnice, která stanici provozuje, je navíc rostoucí trend zachycených dlouhodobý. Její kapacita je 11 lůžek a noc vyjde na 4000 korun. Poplatek ale uhradí asi jen třetina klientů. Žďár nad Sázavou chce nalákat pouliční umělce. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery a propojuje je s místními restauracemi. V domluveném čase budou ve vybraných letních dnech odpoledne hrát na jejich zahrádkách. Přihlásilo se zatím 6 podniků, vystupovat v nich budou především místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili. A na závěr pozvánka do Jihlavského horáckého divadla. Tam dnes startují pravidelné středeční hudební večery na dvoře. Opakovat se budou vždy od 8 hodin večer v divadelní ulici naproti divadelní kavárně. Posluchačům nabídnou vystoupení hudebníků zaměřených na různé žánry. Poslední venkovní koncert bude 12.

0: Je 17 hodin, 14 minut, k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji. Na začátku prázdnin obvykle roste poptávka po cestovních dokladech. Jejich výměnu nebo vyřízení totiž lidé často nechávají na poslední chvíli. Jak situaci zvládají úřady na Vysočině a jak rychle si cestovní pas můžete vyřídit, o tom jsme dnes odpoledne mluvili s redaktorkou Magdalenou Machovou, která pro vás připravila stručný informační servis. Pojďme si ho připomenout.
1: Jaký je o nové cestovní pasy zájem, jsem zjišťovala v okresních městech na Vysočině a podle odpovědí úřadů to zatím nevypadá na výrazný nápor. To ostatně potvrzují i online rezervační systémy jednotlivých úřadů, kde jsou stále volné termíny. No a když zmíním konkrétní čísla, tak třeba v Pelhřimově požádalo minulý měsíc o vydání cestovního pasu 289 lidí. To je o 80 žádostí více než na začátku roku. Podle mluvčí města se ale vyšší zájem na fungování úřadu výrazně neprojevil. V některých vytíženějších časech se sice čekání u přepážek prodloužilo, maximálně ale na 45 minut. Také ve Žďáře nad Sázavou se kvůli vyššímu zájmu netvoří nějaké větší fronty. A to i přesto, že tam v červnu přijali zhruba o 200 žádostí více než v předchozích měsících.
0: A jak jsou na tom další úřady?
1: V Třebíči i Havlíčkově Brodě jsou na tom podobně. Ani tam letní sezóna chod úřadu nijak výrazně neovlivňuje. Podle pracovníků úřadu totiž lidé cestují více po celý rok a o doklady tak žádají průběžně. Nápor nepocítili ani pracovníci Jihlavského magistrátu. O letních prázdninách vyřídí v průměru kolem 50 žádostí denně. Je to sice o něco víc než během roku, ale podle úřadu nejde o rozdíl, který by výrazně ovlivnil běžný provoz. Lidé, kteří přijdou požádat o osobní doklady, jsou průběžně odbavováni.
0: Já se ještě zeptám, nebo připomeň ještě, jak dlouho času mají úřady na vydání pasu?
1: Na běžné vydání cestovního pasu mají úřady zákonnou lhůtu, a to je 30 dní. Často se ale stává, že lidé zjistí propadlý doklad až těsně před dovolenou. Pak můžou využít dvě možnosti zkrácené lhůty, a to buď vydání do 5 pracovních dní nebo do 24 hodin. V takovém případě už si ale musí pas vyzvednout přímo na ministerstvu. Žadatelé musí taky počítat s poplatkem, který třeba při tom expresním dodání do jednoho dne dělá 6 tisíc korun. Na rozdíl od běžných úřadů na Vysočině, ministerstvo teď zažívá jedno z nejvytíženějších období roku a potrvá až do konce září. Jen v červnu přijímal rezort v průměru 4 tisíce žádostí denně. Největší nápor bývá v dlouhé pracovní dny, tedy v pondělí a ve středu, kdy počet žádostí stoupá až na 6,5 tisíce za den.
0: A pojďme dál. Na náměstskou vrtulníkovou základnu včera nastoupilo na dobrovolné letní cvičení přes 100 studentů. Co všechno je čeká, tak na to se velitele Filipa Šilhana zeptal kolega Milan Soldán. Rozhovor si poslechněte za pár chvil.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Marcel Zmožek. Máme 17 hodin 26 minut. Už po druhé se do vícenických kasáren u vrtulníkové základny v náměstí nad Oslavou sjeli studenti převážně čtvrtých ročníků středních škol. Jejich vojenské cvičení tam potrvá až do konce července. Co všechno dobrovolné brance čeká? Jejich velitele majora Filipa Šilhana si vzal k mikrofonu redaktor Milan Soldán.
1: Kolik lidí, mladých lidí nastoupilo?
2: Z plánovaného původního počtu 130 lidí nám dorazilo 128.
1: Ono je to radikálně víc než v loňském roce. Troufl bych si říct, že víc než dvakrát tolik. Stoupá ten zájem nějak konzistentně, nebo počítali jste s tím?
2: Ano, bylo s tím počítáno, i když nakonec byly počty ještě navýšeny v průběhu plánovacího období a přípravného období tohoto cvičení. Zájem byl větší, proto se velení armády rozhodlo vyjít tomu vstříc a vlastně počty navyšovat. A řekněme, vznikly nějaké překážky a jeden z bodů z loňského ročníku bylo rozhodně v průběhu plánování a přípravného období nenavyšovat. Nicméně stejně jsme to udělali zase, ale vypadá to, že jsme to zvládli, že naštěstí armáda teda byla schopná zajistit kapacity jak materiální, tak ubytovací a výcvikové. Takže povedlo se.
1: Co ten člověk po těch 4 týdnech, když odtud vyjde, bude ovládat, bude zvládat?
2: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. To znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Znamená to, že se budou učit znalosti a dovednosti jednotlivce z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. Je to o tom, že se musí přizpůsobovat ostatním a jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii a není úplně možné, řekněme, chovat se tak, jak v civilu.
0: Tak to bylo tedy dobrovolné letní vojenské cvičení studentů v náměšti nad Oslavou a pojďme dál. Křemešník už dávno není jen oblíbeným poutním místem a cílem výletníků. Každé léto se proměňuje totiž také v centrum kulturního dění. Návštěvníky sem lákají koncerty, také divadelní představení a spousta dalších akcí. Hosty dnešního pořadu Dobrého dopoledne byli zakladatelé Matice Křemešnické Vít Škoda starší a jeho syn Vít Škoda mladší a část z rozhovoru uslyší v dalších minutách.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A my se teď vrátíme k dnešnímu rozhovoru, protože dnes jsme pro vás vysílali živě přímo z Křemešníku. Našimi hosty byli zakladatelé Matice Křemešnické. Zajímalo nás, čím je podle nich toto místo tak výjimečné a proč se sem lidé stále vracejí. O svůj pohled se s námi podělil Vít Škoda starší.
1: Tak Křemešník je výjimečný svým umístěným. Je to vrchol. Pro dnešní dobu je dobré, že je to vrchol, na který se dá dojet i autem. Pro některé lidi je to taky důležité. Jsou tu krásné hluboké lesy, takže dlouhé procházky se dají zde udělat nejen v létě, v zimě na běžkách. Takže plno studánek kolem, voda, léčivá voda. A samozřejmě na vrcholu je krásný areál, pozdně barokní, který skrývá teda nějaké historické unikáty, ke kterým se určitě dostaneme.
2: 100%. A právě o ten areál se stará Matice Křemešnická. Nejenom o ten kulturní život, ale také o to zmiňované poutní místo. Jaké je vlastně její poslání, poslání Matice Křemešnické?
1: Tak my jsme Matici Křemešnickou založili v roce 2013. Původní Matice Křemešnická byla v roce 51 komunistickým režimem zrušena a trvalo to dlouhá léta, než se někdo našel, kdo tu Matici novou jakoby nějakým způsobem obnovil. Je i paradox, že jsme to založili Matici Křemešnickou v podstatě ve stejný den, jako byla komunistickým režimem zrušena, ale po kolika letech? 65 letech. Takže i to je trošku takový jakoby obraz. No.
0: Zítřejším dopoledním hostem bude pelhřimovský rodák profesor Libor Makovička. Vystudoval jadernou fakultu a poté na začátku 80. let emigroval do Francie, aby tam zjistil, že nás s touto zemí spojuje víc, než si myslíme. Tak si nenechte ujít ani zítřejší rozhovor po 11. hodině, tentokrát s Jožou Kolářem. Až Žáru nad Sázavou chybí pouliční umělci, tohle léto ale má být jiné. Takzvaní baskeři budou vystupovat po restauračních zahrádkách. A další hudebníky městská kulturní organizace ještě hledá. Podrobnosti uslyšíte hned po písničce.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Žďár nad Sázavou hledá baskery. Pouliční umělci 20-tisícovému městu chybí. Na náměstí nebo jinde se třeba s kytarou a kloboukem neobjevují. Městská kulturní organizace teď ale začala hudebníky oslovovat a rovnou je propojuje s místními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahrádkách domluvených. Je tam zatím 6 míst. Mají tam přilákat hosty, ale taky zpříjemnit léto kolem jdoucím.
1: Ale mi přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ty brdě, ani...
1: jsem se dostal někam, kde jsem ani nechtěl.
2: Ladislav Výmola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
1: No, já teďka jsem se dostal v poslední fázi života k hraní jazzu, takže mám hodně zkušeností s hraní s různými lidmi na různých místech, tak i s takovými náhodnými uskupeními, takže mě tady tohle není úplně cizí, jako jo, jít někam a zahrát jenom tak v podstatě bez přípravy.
2: Zahrádky, otevřený zároveň prostor, těšíte se na tohle, že třeba lidé se zastaví, poslechnou si, nebo je tam víc strach?
1: Ne, strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový, jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajem. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit to, že je to rozladěný jak svině.
3: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
2: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
4: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
2: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
4: Je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
2: Ladislav Výmola se saxofonistou Petrem Venkrpcem ve čtvrtek obstará první test a on sám v létě vystřídá několik hudebních parťáků. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
5: A pojďme dál, za chvíli přidáme také aktuální informace o počasí, zůstaňte s námi.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které vám přináší také aktuální informace o počasí. Pojďme tedy na ně.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím. Dobré pozdní odpoledne přeji.
2: Pěkný podvečer.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s počasím nad Vysočinou.
2: A většinou je to počasí jasné a na jihu kraje, tam té oblačnosti může být vidět ještě trošku více, byť ta oblaka se nevyskytují přímo nad územím kraje Vysočina a teploty se nejčastěji pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Jak to bude vypadat v dalších hodinách a v noci?
2: A zpočátku ještě zůstane tady to jasná, tady ta jasná obloha, případně skoro jasná, postupně během noci bude, nebo k ránu bude polojasno. Vítr, který teď často fouká s rychlostmi okolo asi 30 km v hodině, tak by se měla přes noc trošku uklidnit, měl by foukat mírný severozápadní s rychlostmi asi do 20 km v hodině, takže by na chvíli mělo být trošku v uvozovkách větrně přijatelněji a maximální teploty se dnes pohybovaly mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: A co nám nabídne čtvrteční den?
2: Ten bude skoro jasný nebo polojasný, chvílemi i oblačný. Ta oblačná obloha bude spíše na severovýchodě kraje. I zítřejší teploty maximální budou podobné jak dnes, 22 až 25 stupňů Celsia. A zítra bude vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi do zhruba 25 km v hodině. Přes den hlavně pak na jihovýchodě kraje čekáme i vítr čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Takže jihovýchod kraje a ještě větrně bude zítra podobný tomu dnešku a zítra během večerních hodin by měl vítr slábnout.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 18. hodina, vyladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Den v kraji pomalu končí a po 18. hodině přidáme váš oblíbený dechovkový pořad dnes s mojí maličkostí Lidií Jakubičkovou. Vy už teď můžete otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz a poslat prostřednictvím webu svoje přání do vysílání.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zájem o cestovní pasy roste, chod úřadů to ale neovlivňuje. Financovat zbraně na Ukrajinu je podle předsedy SPD v rozporu s programovým prohlášením vlády. Spojené státy podle amerického prezidenta Trumpa nejspíš znovu zaútočí na Irán. A v noci se ochladí a teploty klesnou k 11 stupňům, zítra bude slunečno a teploty do 25. Přichází čas na zprávy, s nimi je tu Jakub Diviš. Zvýšený zájem o vydání cestovních pasů evidují od začátku léta úředníci na Vysočině. Například Vežďáře nad Sázavou za červen odbavili na přepážkách o 200 klientů více než v každém z předchozích měsíců. Zároveň stále více lidí žádá o takzvaný zrychlený pas, který si vyzvednou do 5 pracovních dní.
2: Vyšší zájem o vydání cestovních dokladů registrují v Pelhřimově, Třebíči, Havličkově, Brodě nebo Jihlavě. Ani v jednom městě, ale podle pracovníků neovlivňuje chod úřadu, ani výrazně neprodlužuje čekací dobu u přepážek. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
1: Financování zbraní na Ukrajinu je podle předsedy SPD Tomia Okamury v rozporu s programovým prohlášením vlády. Nesouhlasí s tím, aby se Česko zapojilo do dobrovolné iniciativy PURL. Jejím prostřednictvím můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat zbraně a munici ze Spojených států a posílat je na Ukrajinu. Okamura připustil, že rozhodnutí je v gesci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Probrat ho chce ale na páteční koaliční radě.
3: Pan ministr Macinka měl alokovány od minulé Fialovy vlády, měl v rozpočtu jako mandatorní výdaj alokovánu částku a pan ministr Macinka se sám tedy rozhodl, že tu finanční částku tedy dá na financování zbraní na Ukrajinu.
1: Rozhodnutí zapojit se do americké iniciativy nerozumí předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by Česko mělo přispívat do vlastní muniční iniciativy. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa budou nejspíš pokračovat v útocích na Irán. Americká armáda by tak mohla například dobít iránský ostrov Chark. Trump to řekl v závěru summitu NATO v Turecku. Americko-iránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, považuje Trump za neplatné.
4: Spojené státy na Irán útočily už v úterý. Šlo o reakci na iránské údery na lodě u Hormuzu. Trump taky zopakoval, že trvá na jaderném odzbrojení Iránu, a to i bez možné oboustranné dohody. S dosavadním průběhem jednání mezi Washingtonem a Teheránem vyjádřil nespokojenost a kritizoval kvůli tomu iránské vedení.
5: Jsou to cvoci, je s nimi něco v nepořádku.
4: Iránský režim označil americké kroky za agresi a zareagoval proti údery na Kuwait a Bahrajn. Ty jako americké spojence označil za legitimní cíle úderů. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou.
0: Počasí.
1: V Pelhřimově je 21 stupňů, v Havlíčkově Brodě 23. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. Zítra bude převažovat také slunečno, na severovýchodě kraje později spíše oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Hliné a Petrovice na Novoměstsku se střetla dvě osobní auta, je tam kyvadlový provoz. A v Pelhřimově v Humpolecké ulici za nemocnicí v kopci, tam se srazila tři osobní auta, místem kyvadlově projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme hodinu dechovek na vaše přání. Máme středu 8. července, svátek má Nora a Edgar, takže přejeme jen to nejlepší a vůbec vám všem, kteří dneska něco slaví, anebo zkrátka jen tak pro dobrou pohodu a náladu. Číslo do studia 22 155 49 99, na které můžete volat právě teď a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Já tu na úvod pro vás dnes mám slezskou kapelu s písničkou Maminko má.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním první přání. Na zavolání ještě tedy zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz a vyplnit formulář. A nebo samozřejmě můžete poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a na číslo 22 155 49 99 se mi dovolal Honza z Brna, který už si zvolil písničku, minule nedopadly Babouci, dneska dopadnou. Takže komu pošleme písničku, už nechám na tobě, Honzo.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. Ano, dneska dojde řada na Babouky, písničku Němčická hospoda a pošlu písničku tobě a pro ty moje všechny známé a kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Lidě do Kališť, Slávce do Třebíče, Verči a Marii do Pelhřimova, Pepovi do Chřenovic, Joškovi do Herálce, no je nás strašně, strašně moc, ta veliká rychlková parta je nás víc a víc, takže oni určitě všichni vědí, o koho jde.
0: To je o tebe moc hezké, Honzo. I pro tebe je samozřejmě písnička, pěkně si ji užij a samozřejmě i v té práci, a ti to rychle utíká, ocejpá. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, Deduško, naslyšenou, naviděnou, ahoj.

0: pojďme hrát dál. Teď už podle Mirka z Batelova, se kterým jsme vybírali a nakonec jsme tedy vybrali, nepřebrali, doufám. Komu pošleme písničku, Mirku, hezký den.
1: Tak Lidie, ahoj, ještě jednou tě zdravím od rádia i s Věrou a bude to samozřejmě pro všechny posluchači a jsme teď dlužní všem jako popřát, protože jsme jim dlouho nehráli, asi 2 týdny nebo 3 a pošleme jim teda písničku, jak jsme nahráli nakonec od Pepy na uše a myslím, že teda jsme se domluvili a tím běžte báby, běžte domů, že jo, nebo jak.
0: Přesně tak, je to tam.
1: No, protože už jsme to tam skoro zapovídali a takže by to bylo teda, co nám volají do Batelova Pepovi a Janě, Marii Koubovi a Pepovi Zelenýmu, Jardovi a Janě do Vyskytný, Mílovi Formánkovi, do Kaliště Lídě, Jarce Cichrový do Suché, teď jsme s ním si bavili v telefonu, Jardovi do Dačic, Honzovi do Brna, ať mu ta práce tam utíká, Janě a Květoslavovi Pavlíčkovým, Mílovi Vackovi a do Pejru pro Marii a Verču. A zítra hraje, jak jsme se s lidí bavili, Galáni v Jihlavě, tak se snad tam sejdem, když do toho nic nevleze a uvidíme se tam třeba zítra. Lidie, píseň samozřejmě bude i pro tebe. Krásně si užívej, co teď tě nastává, budeš mi trošičku volněj, tak to je dobře, ať máš sluníčko, ale ne moc.
0: Děkuji.
1: Všichni zdraví, u rádia, Mirek a Věra, Bateláci. A ahoj příště.
0: Já se budu těšit, měj se krásně a užijte si také písničku v Batelově. Tady už je malá muzika na uše Pepíka.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, hrajeme dál. Ten čas, já to vždycky říkám, no ale je to tak, letí. My si ani pořádně s Majkou ze Skaly tady nemůžeme popojit. Dobrý podvečer, Majko, tak teďka nám povězte, komu budeme hrát.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, ráda vás slyším a ráda si s vámi popovídám. Já myslím, že nejenom já, ale i ostatní posluchači. A dnešní hudební pozdrav posíláme našim dechovkovým přátelům. Je to pozdrav a poděkování za hezké písničky. Všechny zdravíme a bude ta písnička patřit manželům Pavlíčkovým do Koječína, Václavovi do Želiva, Honzovi do Brna, Mílovi do Hořepníku, Joškovi do Herálce, Mílovi Vackovi do Vilémovic, Pepovi Korbolovi do Slavníče a také Slávce do Třebíče. A jako poděkování všem těmto našim přátelům dechovkovým posíláme od Lipkovánky písničku, kterou mi pomohla paní Lidie vybrat, protože mě se líbí a myslím si, že se bude líbit i všem ostatním posluchačům. Vám, paní Lidie, moc děkuju, mějte se moc hezky a někdy zase naslyšenou.
0: Já se budu těšit taky a samozřejmě i pro vás, Majko, a pro Standu je písnička. Mějte se hezky, ať se vám daří a naslyšenou příště. Tady je Lipkovanka.

0: postavit u silnice a odtrhat třeba třešně? Co všechno to obnáší, to se dozvíme zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Pojďme na další přáníčko, které má také pan Jaroslav ze Žďáru nad Sázavou. Já vás vítám v našem pořadu a povězte, komu teď zahrajeme písničku.
4: Zdravím všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Škoda, že jste ho přeložili o jednu hodinu dozadu a to je jedno už. Ale já bych rád popřál manželům Nedopilovým, hlavně paní Nedopilový, která měla v pondělí narozeniny, tak opožděně a na tu cestu na Slovensko jim přeju štěstí, zdraví a spokojenost, ať tam prožijou a přál bych si, aby se zahrála slovenská rodná dědina.
3: Vaše přání je mi rozkazem, pane Jaroslave. Já mám připraveno a samozřejmě přejeme také jen to nejlepší, hodně zdraví, ať se daří a šťastné cestování, ať v pořádku. Protože každý z vás dorazí tam, kam potřebuje. Tak a vy se mějte také hezky, pane Jaroslave, a hezký poslechy pro vás. Přeji naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Tady už je galánečka Kamila Bart.

Krásně nám hrajete, přátelé, dneska budeme hrát dál. Já teď tady zamíchám trošku karty a přidám také vaše vzkazy. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Každému léta letí pro spolužáka Zdeňka Klobase z Opatova, který dnes 8. července slaví narozeniny. A tady je přání Zdeňku, vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky ode všech, pohodu, žádnou nehodu, spokojenost, radost, to ti přejí spolužáci 9. A z Okříšek, ročník 1948 až 49. A také Český rozhlas Vysočina se samozřejmě přidává k této gratulaci. Takže hodně zdraví a písnička už letí.

0: Veselka rozněla na Českém rozhlasu Vysočina a plním další přání na zavolání. Já zdravím do Pelhřimova Verču, která se také dovolala. Tak komu zahrajeme, povídejte.
1: Dobrý podvečer, paní Rydlunko, moc děkuji, že jste mě vzala do vysílání a já bych prosila zahrát pro tu naši partu Jen tak pro radost. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Bojiště, Vlastně Zelené a Láďovi Slavíkovi, Honzovi do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi do Jihlavy, Mírkovi a Věrce do Batelova i vám. A jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám a bude to písnička, na které jsme se domluvili. Mnohokrát děkuji a brzy naslyšenou.
0: Zapomněla jste na sebe, paní Verčo, takže i vy.
1: No, já budu poslouchat taky.
0: Mějte se krásně.
1: Tak moc děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Vy taky naslyšenou a teď už Jižani hrají Okolo naší vsi.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání a do Kamenice u Jihlavy teď zdravím Petra a Lidunku, kteří od včerejška oslavují Lidunčiny narozeniny. Tak, co si dáme? Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny přátelé této těchto krásných dechovek. No a protože moje žena včera slavila krásný narozeniny, tak bych si přál zahrát jí od Majera Hospůdku.
0: Já ji mám.
1: A Lidunko, a ta písnička patří i vám, sousedko.
0: Já moc krát děkuju a samozřejmě přeju Lidunce hodně zdraví, ať se daří všechno, co má. Pěkně si to užívejte, sousedi, skoro
1: stalo
0: sousedi.
1: Se.
0: Mějte se krásně.
1: Bylo to silný.
0: To je dobře. Tak to má být.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A je tu také váš vzkaz, prosíme o zahrání směsi hasičských písniček pro našeho člena Ludvíka Kratochvíla z Heraltic, který dnes slaví kulatých 50 roků. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, také radost a úspěchy. Přeje sbor dobrovolných hasičů z Heraltic. Všechno nejlepší tedy a pojďme na to.

0: teď už také po telefonu zdravím paní Jarku do Přibyslavy. Ráda vás slyším v našem pořadu. Povídejte, komu budeme hrát.
1: Dobrý den, Ličuško. Já bych chtěla zahrát panu Vlastu Dlouhýmu příjemek u Choti Boře. On mě dával hrát. Já jsem byla v nemocnici, tak já bych mu dala zahrát písničku.
0: Určitě. Zahrajeme. Vy jste vybrala mysliveckou kapelu Atlas, jeden pro druhého žít. Tak zdravíme také pana Vlastu do Příjemek u Chotě Boře a i vás tam, paní Jarko. I vy si užijte
1: Děkuji.
0: Písničku, zasloužíte si. Mějte se moc krásně. A hodně zdraví vám přeji. A budu se těšit na slyšenou zase někdy příště.
1: Dobře, děkuji vám. Naschledanou.
0: Naschledanou.

ještě plním toto přání s písničkou Slyš cizí ruka. Tady je text, zasílám ji kamarádce Janě a všem posluchačům tohoto krásného pořadu. Děkuji za zahrání a zdravím Hanka. Písnička je připravená, akorát zahraje Kamenička a já se těším zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
6: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Netín na Žďársku a Humpolec vyhráli se svými obecními zpravodaji. Ministr Šťastný nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru. Sankce na ruské sportovce mají podle něj platit dál. Spojenci z NATO se na summitu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard eur. A v noci se ochladí až na 11 stupňů, zítra bude slunečno a teploty do 25. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Nejlepší radniční zpravodaj mezi tuzemskými městy má Humpolec, informovalo o tom Sdružení místních samospráv, které je jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže. Humpolec uspěl v kategorii nad 10 000 obyvatel. Porotci ocenili úroveň obsahu i grafické zpracování. Zaujal je i vkusný, citlivý a profesionální přístup k fotografiím.
8: Soutěž letos poprvé otevřela novou kategorii pro nejmenší vesnice do 500 obyvatel. Ovládli Netín na Žďársku. Podle poroty zdejší obecní zpravodaj vyniká obsahovou pestrostí a šíří témat, o kterých píše. Netínu pomohl i slovy hodnotitelů ve své kategorii mimořádný přístup k práci s fotografiemi a titulky. Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Ruští sportovci i ruské týmy tak mohou po necelých 3 letech se zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců by se proto až do ukončení války neměly měnit.
9: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
7: Předseda koaliční SPD Okamura naopak říká, že jde o správné rozhodnutí. Podle něj má sport spojovat a ne rozdělovat společnost. Země NATO potvrzují nechvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů v přepočtu víc než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
0: Sport.
7: Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Muchová nastoupí zítra ve 14:30 proti Američance Goffové. Nosková pak bude hrát o postup do finále proti Ukrajince Kostukové.
0: Počasí.
7: Náměšť nad Oslavou nebo Chotěboř 22 stupňů, Žďár nad Sázavou 21, to jsou teploty z Vysočiny právě teď. V noci čekáme jasné nebe a teploty se stoupí k 11 stupňům. I zítra bude převažovat slunečno, na severovýchodě pak spíše oblačno, teploty 21 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Nehody hlášeny nemáme a přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé pro naše posluchače.
2: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. Mm-hmm. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriate. Mm-hmm. A používá se docela často už i tady u nás a význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
1: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
2: Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
1: Od toho slovesa uprchnout.
2: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny a v ruských slovnících najdeme, že ruština to slovo převzala od nás. A jak to je, to jsem nikde nezjistila teda.
1: No ale běženec, tam je asi jasný ten původ, prostě člověk, který běží z různých důvodů z jedné země, ze své země někam jinam. Aby si buď zachránil holý život, nebo aby měl svobodu projevu, anebo aby měl z toho ekonomický profit.
2: A běžet máme i v češtině, i v ruštině, těžko říct, jak tedy ta cesta byla. No a když se podíváme do médií, tak zjistíme, že když je to ten běženec, uprchlík, emigrant, tak se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
1: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá na.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech.

0: Roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný. Jo. Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí. Díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky. Jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali. Takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
1: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
0: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
1: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
0: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně tak jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě, a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašnou radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
1: Tak tam to asi začalo.
0: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád. Jo? Mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty, jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
1: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než no, tak to celý
0: vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
1: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
0: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty... A člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: No, 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
0: Na černo.
1: Na zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli
1: jste
0: důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, zpět do Bangkoku a potom celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhá až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel jen 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně pomalu. A teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo, že ten ztratí ten kontext a najednou je z toho loď. A teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj té paluby nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka. Jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, nebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, přistání.
1: Jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas
1: na
0: cestě? Koupnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se daly sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak za první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, ve
1: to bylo
0: kterém poprvý, jste byli.
1: To bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ona má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi. A vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně, jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak to jako my pitlikujeme. Jo.
0: Jak takže, je uchováváte třeba během té cesty, abyste o ní nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, mají jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, která je jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. Jo, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní. Už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů. Zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla i do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako, tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V novém boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve 2 setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně proto
5: jsem
3: jsme
5: na
3: tady.
5: Vás připravený teda. Dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křesní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena. Krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: To je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: Ano, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu.

0: pásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
1: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
0: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
1: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
0: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
1: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
2: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 na slo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
1: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
2: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
0: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako bychom to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. Tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali, a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, v školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
2: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla, a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
0: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí, a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se to dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
1: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
2: No, ale nebylo to
0: možná,
2: ještě...
0: Možná, jste na to trefil.
2: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
1: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
2: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel v Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem psal na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
1: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
2: Který rok?
0: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že

0: se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli, měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
1: Parádní pokoj se tomu říkalo.
0: Jo. A tam byla Jardová maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takové to požádání, my jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
1: Byl jste nervózní, Jardo?
2: No, asi hodně.
0: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: No.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. Obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný,
4: ale neřešilo se to.
3: Byli takový skromný, rodiče byli takový skromný, pracovitě lidi, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takový jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
4: Se Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicii, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2. hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bode dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jednu zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím,
4: asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, kdy jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to o karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat. No,
4: dalo se v tom bedně vyspat. A to. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hraju na harmoniku. Ale noty neumím, ale zpívat umím s tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak. Manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modré oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl. Já myslím taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval hledat milé rob. Šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
5: Nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na Seč nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No, já jsem hluchý, když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No, jdu na záchod.
5: První, co uděláte, opravdu první?
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašla nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
4: Dcerka byla plánovaná?
3: Chtěli jsme, vyšlo to.
4: Kolik dětí jste na svět přivedli?
3: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
4: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
3: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jinačích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
4: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
5: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme, ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabírali. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídkou ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všechna čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No. Tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče, vodíte, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, To je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale já bych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste věděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu. Moc. Viď, babička.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No. Pane Jaro.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc krát děkuji.
4: Počkej, já jsem si udělat radost. Já to, ježiš, to je krásný rádio. No, digitální. No, další. No tak.
5: A to opravdu posílají Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: To ani umět na tomhle tom, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa a tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moc pustit.
3: Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se, já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. To se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme starší, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abych jsme tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkný život končí a ví člověk, že ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký LDNce nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom, Jaroslavovi, vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě. Až je to dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tím letím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého. Že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije, za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodiny s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.

0: Mají rychářů a výrobců oplatek.
1: Zarůstá příliš každého léta. Zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
0: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
1: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
2: Ach, ovšem.
0: Děl purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
2: Ach, ovšem, koupejme se.
1: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
2: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Dura.
0: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
1: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
3: Tento způsob léta...
0: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
3: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
1: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
3: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
0: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
1: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany, a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
4: Hej!
0: Vykřikl kanovník.
4: Hej, pane! Počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
3: Budiš.
1: Děl Antonín měně tělesné držení.
3: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech. A jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
0: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati, poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
4: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
3: Dobrá.
1: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
3: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vyklá,

0: Ada v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
1: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydali nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché, i oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Halo? Halo, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta Ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, halo, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Halo? Alo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. To, co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Halo, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohleto vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím, neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle, vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: Tak to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak
4: ale...
3: Tak mluvte.
4: No ale bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážil vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to
5: no,
3: nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale číst, jo, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
5: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
5: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemáme.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka. Ostuda.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
6: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
7: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
8: Kanibal onemocněl, vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uvěláš mi skupinovou fotografii?
9: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
10: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školníci.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát. A všichni byli šťastní,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi za válčas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem, nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku, žadonili děti.
0: Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci.
0: No a? Holka má být večer doma.
2: Na co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem. Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
2: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
0: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe. Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk.
0: Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně.
2: Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříčková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch,
0: smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení.
2: Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

0: Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil.
1: Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď?
0: A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek.
1: Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka.
0: Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No, co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazů nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal. Že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
1: Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza.
0: Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříčková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křevílek?
1: Zde.
0: Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček.
1: Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá.
0: Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka.
1: Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
2: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy. Pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože se člověk podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nemluvím,
1: ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterán, já jednou jsem jel do Děšina kvůli nějaký motorce a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu, a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát, a on opravdu, on říká, no to máš jednoduchý, hele, pojedeš ještě rovně. Za Pospíšilovi s Mejnem se dáš doleva. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo? No, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli na dovolenou do jižních Čech. Když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem běl do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo sezazený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu. Já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále. A Drážďany, Pirna, Budiši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeister Leipzig, jo, z velkový veletry v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že už se nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, a do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě. Zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si byl totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Můžu se všichni městky, zdravím vás všechny, kteří jste napříjmu, a budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky, noc. Dobrou noc od pana Jardy, on zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora, to byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě AVIE 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Mm-hmm. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace, nic. Takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole.
0: No.
1: Takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano, no,
0: takový zvuk písmen.
1: A byl to úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se

0: tady dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Ano. Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska. A pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký ekzém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nesadili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tedy ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny z té nádstavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se asi, převážet v boudě.
1: Myslím, že ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicí s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mně někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František, tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, když jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, jak jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: S cestováním. A jsem, jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, jsem byla taková ta trošku přepečlivá
0: matka.
1: Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemlouvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimírek měl šílenou zálibu v synových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestrám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začal našívat. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkají, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pěsto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovedli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal. Že by, no máti říká, teď už to nejde, no ale podíváme se potom. A tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila prostě, už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. Ona říká, babi, tobě něco je? A máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste no. Takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší,
1: jako,
0: když se ztratí dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď je po babi a tobě něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No,
0: tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No já jsem to nechcela označat.
0: No, takže v pohodě, takhle to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podat, že on byl takový introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní jo. Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že ano. Jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje.
0: Mhm.
1: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
0: Hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní a... Takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák a můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
0: Mm-hmm.
1: Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás stihla tma.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo ještě kus za Bratislavu. Já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože mm-hmm. v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
0: Slintavka, Kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
1: a
0: taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do tohoto, protože by mě to nenapadlo povalit. Mm-hmm. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socializmu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: To bylo to krát v tom 90. roce.
0: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: No, já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: Děkuji za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlnách.
1: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, Jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23:45 a jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, A je to kousek.
1: Je to kousek a už jsem tady 55 let. Takže no,
0: a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvázní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška. No a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na Sever, někde u na Sever. Mě byly 4 roky, takže to už... nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás a vrch, no.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to nazmrzlo na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímala i čas a najednou říkám do prčic, kdy už by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbrady hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A tak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, to není možný, prostě... No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii a babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo.
1: A říká, já jsem ti to říkal, by si to nikdy nedávala, že se
0: ztratí. Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku,
0: jo.
1: Já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo, manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
0: Jo.
1: A říkám doleva.
0: Chápu. No to je jako zubar, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou. To je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. Taky ten houpací kůj se houpe jenom nahoru dolů, ale náš kůj, tak ten se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky a
0: vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já. A jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to byla zajímavá funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl vzít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šeňkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát
1: špatně.
0: Pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontroluji.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše Lhota, tak si zkontrolovat, ano. Jestli ta cesta vede do té správné Lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no.
1: Které se nejmenují Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho, takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych řekla pravdu.
0: Chrudim tam jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda Pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního studia v Pardubicích, tak je slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: No, tak dobře.
0: Dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny. Třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. ode dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvěd se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no co to je, do rána jsme s kolegyní neusnuli, říkáme, to musíme hlídat ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám, to jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřek, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říká, musíš jet doleva tady. A on mě říká, nemůžu tam, nemůžu. Já říkám, prosím tě, podle mapy to je, když jsme dojeli, zákaz vjezdu, že jo, samozřejmě, museli jsme se tam otáčet a já říkám, Ježiši, promiň, teď já mám tu automapu z hůru nohama. No manžel zastavil si hlavu, obešel dvakrát auto a jeli jsme naspátek.
0: No tak kdyby to zůstalo jenom u takových nevinných bloudění, tak je to dobré, vidíte.
1: Ano, ale prostě tenkrát se cestovalo, že prostě těch aut nebylo. My, když jsme se přestěhovali do Hradce, tak jsme na Moravském u paneláku stáli tři auta a dnes tam nikdo, když tam přijede, nezaparkuje, protože každá rodina má 3-4 auta.
0: Já to tam znám, no. Tam to je někdy obtížné na Benešovce, vidíte, zaparkovat.
1: No samozřejmě. No, velice ráda jsem vás slyšela, protože říkám, že jste kdysi už, ale možná s Hradcem Králové, že jste taky vystupoval, ne?
0: No nebo tam? Jasně, tam no, jsem jasně, začínal, tam jsem vysílal, ano, teď jsem v Pardubicích, ano. Ale jsme v celém Česku těch regionálních stanic. V každém kraji má Český rozhlas jednu.
1: Velice mě překvapilo, že ten Hradec dlouho už přestal vysílat. Že jo. Teďka pan Sladký, že jo,
0: ano, ten to býval v Noční lince, dal si pauzičku, to víte, vysílal dlouhé roky, opravdu dlouhé, tak ono to noční vysílání se nedá vydržet celý život.
1: Samozřejmě.
0: Mějte se moc takové pěkně, paní Marie. Ano.
1: Vy taky, ráda jsem vás slyšela.
0: Ať dobrou se daří. Noc. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby nabízíme Otec a syn písničku s tímhle názvem. Zpívá Pavel Bobek.

0: Moc příjemná melodie v noční lince s datem 9. července. Teď už spojení s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý den, nový den.
0: Vlastně
1: zdravím,
0: ano.
1: Zdravím pár dobice, taky jsem tam jezdila služebně. No já mám takový příběh. 50 let jsem teda řídila různý auta, ale v roce 1974 jsem se vdala za Tunisana a tady v Praze tu studoval, ale musel do 24 hodin opustit Československo, protože mu nepovolili postgraduál. S kamarádem přivezli, byli na brigádě ve Švédsku a přivezli Peugeota vojetýho. No a tady komouši mě řekli, buď darovat státu, nebo bez náhrady, anebo odjet do ciziny.
0: Není to paní Helena?
1: Jo, ano, paní
0: My jsme
1: Helena.
0: Se slyšeli, když jsme to měli podobné téma, kde jste to nakousla, že jste jela autem až do Španělska, vidíte?
1: Ne, do Španělska, ne. Až do Tunisu.
0: Do Tunisu, ale až přes Španělsko, no a
1: Ne, přes Španělsko ne, já jsem jela přes západní Německo, Švýcarsko, do Francie.
0: A pak po vodě.
1: No po vodě, pak tam loď, no to kdybych vezla dvě cihly, a ještě jsem v pase tenkrát museli být hraniční přechody, já jsem to nevěděla, takže jsem musela změnit trasu, chtěla jsem jít na Lyon, no ale tam až na Džerbu, takže tam nebyl trajekt a mě tam nějak, tam byla lodička taková, jako měli tady rybáři na Vltavě. Tam mi dal dvě prkínka, a ne na dlouho, ale musela jsem najet na kolmo tam, takže přidat plyn, tak jsem byla v moři.
0: A ztratila jste se a bloudila jste po cestě, to je naše dnešní téma, no, povídejte.
1: Bloudila jsem taky, protože tam v Marseille to bylo hrozný. Jo, a už jsem blouděla v Mnichově, já jsem měla, bratranec byl, jezdil s kamionem, takže mě dal mapu, no takže v Mnichově to bylo něco, já jsem z těch Ulmů už byla blázen. To bylo Alt-Ulm, Neun-Ulm, teď německy já sice moc neumím, ale trochu, takže jsem na odpočívadlech vždycky koukala, jestli je tam nějaký kamion, abych se s ním domluvila francouzsky. Mm-hmm. Jo. No, bylo to teda úžasné.
0: Ale zvládla jste to.
1: Já jsem si to zařizovala. To lidi říkají, že se nemohlo cestovat.

0: se mohlo dřív, ale bylo to strašně komplikované. Bylo to na pozvání z ciziny.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. No, a takže to a z těch Ulmů, tam byla v tom Peugeotu 404, byla otvírací střecha, takže i v Německu na křižovatce jsem říkal, bitte schön, jo, no a nein, nein, no to bylo z těch Ulmů, alt Ulm, neun Ulm, já už jsem chtěla jsem se dostat k Bodanskému jezeru,
1: mm-hmm.
0: Chtěla jsem změnit trasu a z Marseille mě v 8 ráno odjížděla loď zaplacená, kterou jsem vyřizovala přes Čedo.
1: Takže jste to musela stihnout, tu trasu, podle plánu.
0: Ale když jsem přijela do toho přístavu, tak jsem čuměla, tam byly bedny, takový nějaký, teď nikde nikdo. Já jsem se bála jet, abych jo, tady za komoušu, abych neudělala nějaký přestupek. Tak pak nějaký pán na kole a nein, nein, tam to tak, takže a jinak tam, kdybych měla dvě cihly zlata, tak jsem to možná, to si dělám srandu, ale ty Arabové, co dělali ve Francii, ty měli naložený auta všim možným, takže přišel celník a říkal francouzsky, protože já jsem dělala francouzštinu a dokonce i arabštinu, takže koukej něco dát, jo, takže tyhle ty obzvlášť naložený. No, takže to bylo to dobro. Já když si zpětně na to vzpomínám, tak no, byla to dobrodružná cesta.
1: No, ale vidíte, tak žádné zásadní bloudění ale nakonec nebylo. Zvládla jste to a stihla jste loď.
0: No, ale v Tunisu to taky nebyla žádná sranda, když skončil ten jejich ramadán, tak měli to a tam jsme bloudili taky, protože velbloudě a ovce a nevím co a... Tam se s tím policajti nepárali.
1: Mm-hmm. No, a navíc v těch mapách ty znaky, už to nebyla ta latinka, víte, tak... Ale vy jste říkala, že jste uměla, nebo že umíte arabsky, tak to zase nebyl takový problém asi.
0: Jinak, jak ta paní říkala, mě vadí, teda, že tady prznějí tu češtinu. To i v Paříži tenkrát byli alergicí na to, aby se anglický výrazy tahaly do francouzštiny.
1: Mm-hmm. Což už by mohlo být zase další téma, český jazyk a třeba to, jak ho ovlivňují jiné jazyky. Já vám poděkuju moc za dnešní telefonát do noční linky, už si spolu povídáme dlouho a děkujeme za tu cestu, kterou jste pěkně popsala, která vedla až do Tunisu. Tak to jsme si popovídali s paní Helenou a za chvíli se mrkneme na to, co jste nám napsali.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Další melodie, která je oblíbená u táborových ohňů, zpívá se tam s oblibou Zvedněte kotvy a Rangers ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince. Je 9. července, bavíme se o bloudění, o navigacích, o orientačním smyslu, protože to cestování i s blouděním samozřejmě k létu patří. Tak a co jste nám napsali na našem webu rozhlas.cz/linka? Paní Eva z Litvínova napsala: dobrou noc všem, je to dávno, co jsme s kamarádkou jeli někam na Lounsko, že prý rostou houby. Polní cesta k nějakému lesu, takový kopec, u něj stoch, tam jsme nechali auto, nazbírali jsme dost a vraceli se k autu. Tam stoch, ale auto nikde. A co teď? Mobily ještě nebyly. Tak polní silnici, že někoho stopneme, jel tam traktor, tak jsme ho zastavili, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl, tak nás k němu odvezl. Docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, vidíte, do smíchu nebylo. No. Pan Standa nám napsal: dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech, cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal: onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich výhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se, dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku. Pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav: dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Vyši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, říkal, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo a když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty jejich žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z toho Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. Uhum. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i nádraží. Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagónu, tenkrát se v těch vagónech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro tenkrát, to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. Tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, musel byste pozdějším vlakem, jak byste je hledal.
1: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný na druhý světový válce, na tomu vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka, takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejít do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on si nás opravdu, ten montra přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Cizímu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo a prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti, protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starý, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová víla, protože já jsem se nudila, že jo, tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem šla i na dřevo, na takový suk, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, no, no, a pointa toho? No.
1: A pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít. Mm. No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logicky myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkovi, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat, jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo, jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak ze zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známí. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš. A i sušenku, aha, on ti dal sušenku. No jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A kde jsi moja?

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadným jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tam jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a finále jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme odtamtud vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s váma.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, to bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, jsme byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: To trvalo celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil.
0: Rozdělal
1: jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: Do celé republiky.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky, auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali, zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád, Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já si přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích. A těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek, taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, ano. Že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo psát.
3: No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poenty. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že... Vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. Ale to pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky

0: a ohně jako trampové zakládat. Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10. dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny, a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, o které bychom...
3: Čítárně přímo snad ani ne, to bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnostce k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
2: No, dva tkalouny.
3: Dva tkalouny, to to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
2: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
3: vlají.
2: Šle vlají dole a... Případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
3: A sice Slávek vyšel.
2: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
3: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhletím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty tkalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nadspává na patřičné místo.
2: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukoviná drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval. Že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
3: Já je nevzal samozřejmě.
2: A byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
3: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí. Jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napovědá, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovědá misionář, abych vám dokázal, že je napovědá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka ze Saboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Máš lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Hoďku to mám vzít.
3: Počkej, to má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: Direktor se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No, říkal jsem, tak jdem tady pozor, paní knižno, tady je moxna, tady kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já možná neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl jsme si hercem a napovědem, že vám začíná text. To já mu říkám neustále, to má strašně pletlo. Text se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moxná, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas Foxy. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady voxne na dvě kamení.
3: Jednou pozor!
2: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní knižo, tady je kamení a ty je mokřina.
3: Tady pozor, paní knižo, tady je kamení a tady máte modřinu.
2: Modřinu jsem říkal, to slyšeli všichni. Švachtavá mokřina, ne modřina.
4: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
4: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bod.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
4: Takže vy v tom čvaňháku. Tak já mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy byste tam možná mohli s kalhotami. Kdo nějakou kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jeden tady pozor, paní kněžo, tady mokřina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady mokřin a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení.
4: Pardon. Dovolte mi do... Hraju v tom taky.
3: Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
4: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
4: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
4: Já jsem se chtěl zeptat, kde je celé kusté v Havrovém lese.
2: To jsem prostě na začátku říkal dvakrát.
4: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Havr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Havr, ale tohle spíš desatera. Ale tři, já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape, herko.
4: No ne, že bych se klátil a že bych snažil nešumil.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať šumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
4: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: No, vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzema. Já zavolám přeurupci, aby ty mrzá. Smrk v Havrovém lese?
4: Kde jsme asi hajný pěstě na Vánoce. A pak by mě hlavně mým bolely větve.
2: Dejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
4: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
4: To by mě přivez věřat po ledavu.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž by asi měl vyběhnout.
4: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
4: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova.
4: No věče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové, jste, že mě budete dráždit, tak mě dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová.
4: Příprava
3: hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrku, mě jste zblblý. Příprava, čipra hotová, ještě rozdávit ty peronky, to není nádrže. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kameň a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kniže, tady je kameň a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
3: Ale
2: to říkáš,
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva.
2: Ale kdo ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Mlinář.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by si vás?
4: Ne na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrou dřevo, jsem smrk.
2: Ale to jsem tady zbytečně, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha, nejsou velikonoce.
4: Cítě tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a hoďte mi text, tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudě není možná?
4: Nebo ten střice a šaty. To mi není možná, ale.
2: Žako, hrajte ženskou na tamene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já si šaty viděl rousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen dudy.
2: Dudy.
3: Jen tudy dudy.

rozladěný klavír byl jen obyčejný krám. Já vzpomínám si dodnes, jak jsem byl pyšný, že ho mám. A ty dvě písně, co jsem uměl,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavězte prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
2: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne, ne, ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál, třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
3: Ale ne, ne, ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
3: No, nejlépe tuhle. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? Zůstaneme. A to je přesný.

0: treba tak
1: lečiť. Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci
1: jo?
0: Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
2: Jak je to dál?
0: Po zámce druhé formy v batajon maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

Haló, tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.